Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

S vámi je Rádio Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je sobota 15. srpna a svátek má Hana, stejně tak Hanka nebo Hanach. Má pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Pochází z hebrejských slov Jahve v překladu Bůh a Hanách ve významu milost smilovat se. Slovo Hana naleznete také v arabštině, kde znamená šťastná nebo blažená. Tak milé Hanky, ať jste šťastné a zdravé, to vám k svátku přejeme všichni z Blaníku. A teď už další písničky, tak hezký poslech.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: počasí.
1: Nebe na českém je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům. Na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. A foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Pro pohoda.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: Profi voda, s tou se nemusíte.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

vámi je Rádio Blaník a posloucháte noční vysílání s Martinem Ledinským. Už je tu nový den, konkrétně sobota 15. srpna a svátek má Hana. Narozeniny, ale i svátek dnes slaví například herečka a zpěvačka Hana Křížková, její 69 let. Dalším oslavencem je taky herec, moderátor a publicista. Jehož talk show je stále k vidění na Primě Jan Kraus a tomu je 73 let. Když se podíváme do světa, tak dnes slaví i americký filmový herec, režisér a scénárista Ben Affleck. Dnes je mu čerstvých 54. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás máme další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná, na západě večer až polojasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 36 stupňům, na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: S vámi je Rádio Blaník a hezké sobotní ráno přeje Martin Ledinský. Je 15. srpna a svátek má Hana, tak všechno nejlepší. A co se před lety událo? Dnes je to 24 let, co povodeň v Česku zaplavila areál Spolana Neratovice. Do vody tehdy unikly dioxiny. Stalo se tak v roce 2002. A před 112 lety byl slavnostně otevřen Panamský průplav. Jedná se o průplav ve Střední Americe, který vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský a Tichý oceán. Pro zajímavost, Panamský průplav je dlouhý přes 81,5 kilometru a široký je 150 až 305 metrů. Tolik zajímavosti, které se vážou k dnešnímu datu, a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník. Hezky

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 15. srpna, dnes má svátek Hana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Víkend bude v Česku opět velmi horký, na většině území teploty přesáhnou 32 stupňů Celsia, pak se ale ochladí. Tvrz Žumberk u Nových Hradů na Českobudějovicku hostí žumberskou slavnost řemesel. Na programu jsou ukázky řemesel jako tesařství, kamenictví, keramika a nebo včelařství. Dnes také na Karlovarsku začínají dvoudenní slavnosti města Jáchymov. První den bude ve znamení renesanční atmosféry s rytířským turnajem. Ve 2 hodiny odpoledne startuje den otevřených dveří expozice pardubického letectví v Kuněticích. V Zubrnickém skanzenu na Ústecku průvodci přiblíží, jak se dříve pěstoval chmel. Od 2 do 4 odpoledne se můžou zájemci těšit na komentované prohlídky Libereckého zámku. Brno přivítá festival na nábřeží. A v hlavním městě začne jezdit autobus 145. Ten tunelem Blanka propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a také Dejvickou. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.

0: Petr Kotval, tak kde kdo je dál? Tady na Blaníku, dobré ráno přejeme. Od mikrofonu zdraví Vlasta Suk, Kristýna Ževčíková chystá zprávy, za chvíli ji uslyšíte. No a dáme si písničky Děleny, nabídnu touhu a pláč. Až přijde touha a pláč, budu doufat. Taky zaspívá Marie Rotrová. Tohle je krásná písnička Doma. A nebude chybět Hana Zagorová. Řeka zázraku. Hrajeme hezky českým celé léto. Za 6 minut už nám odbije 6. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dneska bude krásně, jasno, skoro jasno. S teplotami od 31 do 36 v tisíci metrech na horách, kolem 25 na Šumavě, okolo 28 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zásoby krve se snižují, rezort zdravotnictví apeluje na dárce. Ve středních Čechách pojedou modernější vlaky. Fotbalisté Sparty i Plzně chtějí napravit nepovedený vstup do ligy. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo veřejnost k darování krve. Zásoby se podle rezortu v některých pracovištích v létě dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Důležité je, aby si dárci vždy před návštěvou zkontrolovali webové stránky nejbližšího transfuzního pracoviště a zjistili, jak jsou na tom jeho zásoby. Na středočeských železničních tratích budou jezdit nové modernizované vozy. Budou bezbariérové, klimatizované a motorové, více dodává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
2: První vozy jsou již v nymburském depu. Správa Národního parku Šumava propojila Rosenauerovou cyklostezku v oblasti Stožce s Bavorskem. V hlavní sezóně na těchto místech působí společné hlídky tuzemských a bavorských strážců, ke kterým se občas připojují i policisté. Turisty i cyklisty upozorňují, že na mezinárodních trasách musí počítat s rozdílnými pravidly. Ta se netýkají jen ochrany přírody. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá dnes Teplice. V domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Výkop je v 17 hodin. Trápící se Plzeň chce dnes proti Zlínu poprvé v ročníku také zvítězit. Zápas startuje ve 20 hodin. Dnes proti sobě nastoupí ještě Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Vlastou.
4: Ano a dobré ráno, je tady za dvě minuty bude 6 hodin.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: A za okamžik taky popřejeme Haničkám k dnešnímu svátku, poslouchejte. No a startujeme, jak už jsem říkal, dobré ráno, hezky česky Lucie a Amerika. No a za chvíli Lucie Bílá, dobrý kafe. Ona vlastně Lucka Bílá taky tak trošku slaví. Více o tom za okamžik.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a dobrý kafe, 10 minut po 6. hodině. Tady na Blaníku, v sobotním dobrém ránu, zdraví vás Vlasta Suk. Je 15. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Hana. Ano, takže, milé Haničky, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se vám všem daří. Základem je hebrejské jméno Jochanán. Toto jméno složil ze slov Jahve, Bůh, a taky Chanách, milost, smilovat se. Takže význam jména Haná je tedy Bůh je milostivý. Ano, takže Haničky, myslíme na vás. No těch jmen slavných osobností, těch máme. Třeba Hegerová byla Hana. Ten.

0: té výčet, co říkáte. A taky Hana Ulrichová.
1: Začni tím, co je prosté a blízké, vyjdi do polí a
0: taky třeba Hana Gregorová, maminka Ondry Brzobohatého. Hana Brejchová, která nás opustila. No, zkrátka, Haníšek je neuvěřitelné. Celkem u nás v republice více než 147 tisíc. 14. nejpoužívanější jméno. Mimochodem i dneska večer bude psát Haníčkám v písničkách napsání. Budeme prodlužovat do 22. Tak tady je důkaz, že jméno Hanka je opravdu hodně populární, krásné. I Hana Zagorová samozřejmě byla. Tak tu si právě teď zahrajeme a ještě jednou, milé Haníčky, všechno nejlepší. No a tohle je Řeka zázraků. Krásné ráno a pohodový start víkendu vám přeji.

0: Kapela Činařský písnička Kapradí, za 6 minut bude 6:30. Probouzíme se do soboty 15. srpna a mě by zajímalo, jak to vyhorá teď po ránu u vás s počasím. Jaké máte teploty venku, jestli je příjemně na tričko, nebo naopak je to na chladnou bundu. No, klidně mi to zavolejte na 800 109 109, anebo napište SMS na 603 118 118. Budu se těšit na vaše příspěvky, no a na oplátku vám zahraju třeba hezkou českou od Marie Rotrové. Za chvíli písnička Doma. Tak prima den.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na Dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
10: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Only Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Fotky z našich akcí.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Poté to zpívá, co říkáte. Nádherná písnička doma a báječná zpěvačka.
1: To doma máš.
0: To byla skvělá Marie Rotrová, která stále koncertuje a užívá si to naplno. Třeba dneska zahraje v Domažlicích 22. srpna ve Znojmě a v září ku příkladu ve Strakonicích nebo Litomyšli.
2: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Tak to jsem se ptal, jak to u vás vypadá s počasím. Třeba Tanvald 8 stupňů, ukazují teploměry polojasno, zatím příjemně krásný den všem, se je Marta, děkujeme. Příjemné sobotní ráno všem Blaníkům z Milína, u nás máme jasno, klidno, jen ten déšť moc chybí, srdce zahradníka pláče, na teploměru je 15 stupňů, Jitka píše. Dobré ráno ve Všetatech, je oblačno, klidno, máme 13, pohodový víkend přeje Hanka, tak Hani děkujeme a přejeme všechno nejlepší k svátku. V Neratovicích 15 stupňů Celsia a je jasno. No, já přeji k svátku Haničce Koterové z Blaníčku a těším se, až od ní uslyším pěknou zprávičku Ondra. Tak Ondro, děkujeme za přání Hanse Koterové, Haničko, děkujeme a přejeme taky všechno nejlepší. A děkujeme za ty zprávy, které pro nás tady načítáš. Dobré ráno přeji, sluníčko už se ukazuje ve své kráse, na teploměru máme 10 stupňů, bude nádherný celý den a já přeji pohodičku jen Dana Volanice Uloun a ještě třeba tahle SMS-ka u nás krásně slunečno 20 stupňů, dolní podluží, přeji všem krásný den. A 10 stupňů taky hlásí Jirka Luby Uchebu, píše, je to na bundu. No, tak teploměry ukazují rozdílné hodnoty. A jak to vypadá ve východních Čechách? Jirka ze Suchovršic ví.
3: Krásné dobré ráno, Vasíku, moc vás zdraví Jirka Suchovršice. Tak nám teploměr ukazuje po ránu krásných 14 stupňů Celsia, máme jasnou oblohu a musím spochlubit Vasíku, včera jsme byli se sestrou v Trutnově na skvěle vynikajícím kytaristovi, zpěvákovi Janu Hauserovi a mohu vám říct, bylo to fantastický hity od Kexu, když tam byl od Karla Gota, má to krásně přespívané, plno lidí bylo naprosto vyprodáno, naprosto jsme si to užili, takže jestli Honza poslouchá, tak ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další jeho koncert.
0: Tak Jirko, děkujeme taky, ať se daří, naslyšenou.
3: Napodobně, mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak jak to s ním počasím bude vypadat dnes přes den, řekneme si krátce po 7 hodině, i ty aktuální teploty si ještě schrneme, ale teď hrajeme Queeny, Friends, We Be Friends, za chvíli i Jelen.

0: skupina Jelen, Touha a Pláč. Možná touží potom něco vyhrát, balík peněz. A pokud si natrénujete tuhle písničku... tak se vám to může splnit a ten pláč se vám vyhne a naopak se budete radovat.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu
0: Blank. Je potřeba se písničku naučit, ale především je potřeba znát interprety, kteří zpívají naši nejnovější blanickou hymnu Slunce dál svítí. Pokud ji najdete v našem vysílání od pondělí do pátku, zazní celá a vy se dovoláte na 800 109 109, tak vám pustíme právě jeden hlas z té písničky, je jich tam několik. A vaším úkolem je uhodnout, kdo pak to zpívá, tu část. No už tu máme spoustu spokojených výherců, vyhráli jste 5 000, 10 i 15 000.
2: Tak já vám teda zatleskám, no. Máte 5 000 kače. No Petro, tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz, to je hezký, ne?
3: No to je krásný.
4: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun!
0: No to jsou radosti, co říkáte.
4: Máte 10 000.
5: Ráda.
6: Je to Igor Tymko ze skupiny No Name, ano, máte správ, máte pravdu. Tak já vám pošlu 5 000, jo?
0: Tak zase po neděli budeme hrát o tyhle pěkné peníze. Aktuálně tedy je v jackpotu 10 000 korun. Tak číhejte na tuhle písničku. Koukněte na naše internetové stránky, tam je spousta nápověd, stačí mrknout na klip, ať víte, kdo to zpívá.
1: Slunce dál svítí.
7: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Teď je 6:45, k tomu 1 minuta, docela například pro vás. Krištof, ty a já, no a tohle legendární Bonnie M. Rivers of Babylon. Dobré ráno, krásný celý den vám přeji, posloucháte Blaník a sobotní dobré ráno. Tak užívejte dál a pokud se s námi na cestách, hlavně opatrně.

0: Skupina Krištof, ty a já. Posloucháte sobotní dobré ráno, za chvíli další čerstvé zprávy, počasí, no a pak opět pohodové písničky, dáme si Jaroslava Uhlíře.
1: Severní vítr je krutý.
0: Marek Ztracený nám zaspívá.
2: Tak se nezlobte, jsem takovej vůl.
0: Abychom se nezlobili.
2: A neděle se s tebou na půl.
0: Tak se nezlobte, Pavel Bobek taky bude. A tahle krásná písnička nás čeká. Celé léto hrajeme hezky česky za 5 minut 7.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. No a dneska by mělo celý den svítit sluníčko, teploty nad 30, 31 až 36, na horách kolem 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů Celsia.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
10: Tuzemská armáda nabírá vyšší počty vojáků. Požáry u chorvatského letoviska jsou pod kontrolou. Provoz pražského letiště se vrátil na hlavní runway. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Armádě České republiky se letos daří nabírat vyšší počet nových vojáků. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je to mnohem více, než se původně plánovalo.
11: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997. Je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces. Tohle byla už 14. přísaha v letošním roce.
10: Premiér Andrej Babiš uvedl, že armáda má zajištěno financování na úrovni 2% HDP. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je už pod kontrolou, uvedl včera večer tamní hasičský sbor. Kvůli rozsáhlému ohni, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno přes 2000 lidí, a to včetně asi 300 českých turistů. Plameny si vyžádaly nejméně jednu oběť a desítky zraněných, informují místní média. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Letový provoz na pražském letišti se vrátil na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runway byl na 4,5 měsíce převeden na tu vedlejší. Při uzavírce bylo rozšířeno a zrekonstruováno křížení pojezdových drah, vyměněno oplocení letiště a výměny se dočkala také LED, návěstidla sloužící k navigaci letadel při vzletu, přistání i pojíždění. Anketa Strom roku letos slaví 25 let. Při této příležitosti proběhne hlasování o titul Strom čtvrtstoletí. O přízeň veřejnosti se uchází 13 výjimečných dřevin, vítězové jednotlivých ročníků ankety od jejího vzniku. Jak hlasovat, říká koordinátorka Kateřina Bolečková.
12: Hlasování probíhá online na webu www.stromroku.cz a je velmi jednoduché. Na seznamu finalistů je potřeba u stromu, který chce hlasující podpořit, kliknout na tlačítko hlasovat a vyplnit svoji e-mailovou adresu. Následně je potřeba svůj hlas potvrdit v e-mailu, aby byl platný.
10: Hlasovat můžete až do 5. října. Tolik zprávy a já vracím slovo Vlastovi.
0: No, pokračuje sobotní dobré ráno. Vítejte. Za minutu odbije 7. hodina.
3: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: Počasí dnešního a zítřejšího dne rozebereme dopodrobna už za okamžik s meteorologem, do té doby hezké české, od Marka Ztraceného nebo Jaroslava Uhlíře. Právě teď zafouká severní vítr, alespoň v písničce.
3: Posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Marek Ztracený stále vstřebává dojmy z té krásné letenské pláně v Praze, kde minulý pátek rozbalil opravdu velkou show a zásobuje nás svými dojmy taky na jeho facebookovém profilu. Tak se tam klidně podívejte, bylo to famózní vystoupení. Ano, tohle to ještě u nás z těch českých interpretů nikdo nedokázal. Marek Ztracený za námi, tak se nezlob, písnička, která nás potěšila teď 9 minut po 7 hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání je s námi taky meteorolog Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to venku vypadá teď po ránu?
2: Aktuálně je počasí v Česku docela jednoduché, všude máme jasno, trochu komplikovanější je to s teplotami, protože jak to za jasných nocí bývá, jsou v nich docela značné rozdíly. Nejčastěji se teploty aktuálně pohybují od 17 do 12 stupňů, ale v místech, kde pofukuje, a to hlavně ve vyvýšených polohách, jsou i teploty kolem 19 stupňů, nejtepleji na stanici Dillon, kde je momentálně zhruba 22 stupňů. Na druhou stranu v údolí je i kolem 9 stupňů Celsia, například ve Vyšším Brodu je 7 stupňů, nejchladněji je samozřejmě v mrazových kotlinách, na Březníku jsou minus 2 stupně Celsia.
0: Tak to vidíte, ono i mrzne na Šumavě. Dneska přes den ale krásné počasí, skoro jasno, jasno, teploty od 31 do 630 a v tisíce metrech kolem 25 stupňů. Co zítřek?
2: V noci na neděli bude jasno až polojasno, na severozápade Čech bude oblačnost postupně přibývat a teploty klesnou na 20 až 15, údolí až na 11 stupňů, během dne čekáme jasno až polojasno, zpočátku jen na severozápade, ale během dne na celém území oblačno, přechodně i zataženo, od severozápadu se místy, hlavně v Čechách, přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty se budou v maximech pohybovat od 32 do 37, severozápadně podobně Čech kolem 29 stupňů. Opět proto předpokládáme na mnoha místech silnou, na jižní Moravě až velmi silnou zátěž teplem.
0: Tak já moc děkuju za předpověď, ať se daří a budeme se těšit v příští hodině, rozebereme i další dny. Do té doby mějte se báječně a naslyšenou.
2: Za málo, děkuji, naslyšenou.
0: Tak a jdeme dál, tohle je ABBA, money, money, money, za chvíli třeba Elání a 11. prikázání. 11 minut po 7 hodině, dobré ráno vám všem.

0: Nightwork a čekám na signál. Tady na Blaníku 8 minut před 7:30. Přeji vám dobré ráno. Probouzíme se do soboty 15. srpna. Jak už jsme říkali, svátek slaví všechny Hanky, tak přejeme všechno nejlepší, ale dnes je taky katolický svátek. Slavnost na nebe vstoupení Panny Marie. Třeba v Polsku mají v tento den státní svátek. A právě od tohoto svátku je odvozená velká hromada pranostik, tak třeba tahle prší na den na nebe vzetí Panny Marie kazí se víno. Tak to dneska nehrozí, dneska by mělo být vína dostatek letos, protože má celý den svítit sluníčko. Tak za chvíli třeba Oceán a naděje a já vám přeji dobré ráno.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.
9: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
10: Tak já jdu, miláčku.
11: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
10: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
11: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
10: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
11: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Skupina Oceán s Petrem Mukem a písnička Naděje v sobotním dobrém ránu. Máme půl osmé, k tomu pět minut. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, za námi další vydařený letní koncert Rádia Blaník. Včera jsme si to společně s vámi užívali v Napajedlích ve Zlínském kraji, kde panovala neuvěřitelná atmosféra. Tohle zkrátka musíte zažít. Mimo jiné jsme si vychutnali vystoupení Terezy Maškové. A jak si to Terka užívala?
2: Já jsem si to užila moc, bylo to krásný, lidé byli skvělí, spolupracovali, zpívali, takže myslím, že budu mluvit i za svou kapelu, že jsme si to všichni moc užili.
0: No, s mikrofonem jsem vyrazil i mezi vás. A co vy? Jaké jsou vaše reakce?
3: Bylo to naprosto skvělé, koncert byl úžasný, Tereska Mašková úplně skvělá, všichni interpreti super a jsme nabití krásnou energii.
4: Ahoj, já jsem si to užila skvěle, ta energie tady žije a mám tady všechny kamarádky a tak. A asi jsem si nejvíc užila tu Terezu Maškovou a určitě doporučuji všem, kdo sem teď nešli, tak můžete si tady i zasoutěžit a tak.
0: Ano, i naše malé posluchačky jsme tam měli a 100% to bylo podle vás. Tak to jsme rádi a určitě přijďte na ten další z letních koncertů, kde mimochodem taky Tereza Mašková zaspívá. A bude to už v pátek 28. srpna v Čišnově. Těšíme se na vás.
1: Rádio Blaník.
0: A další podrobnosti včas odtajíme, tak poslouchejte naše vysílání. Teď už Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid a pak hezky česky Pavel Bobek. Pojď dál a zpívej. Dobré ráno vám všem.

0: Palmovek, pojď dál a zpívej na Blaníku, no tak tahle se hodí k táboráku, co říkáte, nebo ke grilování.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Ať tak či onak, ať už se dneska večer chystáte k nějakému táboráku, popřípadě roztopit grily, naložit masíčko, klobásky, tak vám zase budeme příjemně hrát. Písničky, které se k tomu zkrátka hodí. Celé prázdniny, vždy v sobotu a v neděli pro vás máme písničky k táboráku mezi 18. a 19. hodinou tady na Blaníku. A jaké jsme nachystali na ten dnešní podvečer? Třeba Vlastu Redla s Bohem Galánečkou.
2: Až bylo kyselé, přecaj se vzal.
0: Taky Oldu Říhu. Jo, Smutná nevěsta.
2: A ty Smutná nevěsta.
0: Co třeba tahle? Alda Genko, Zuzano. No a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, i dneska pro vás máme živou nedvědovku. Vojta Nedvěd si střihne live pro vás písničku Frankie Louhána.

0: celého táboráku.
1: Tak se těšte. A kdyby vám to nestačilo, stačí přeladit na Český Blaník. Tam písničky k táboráku jedou mezi 19. a 22. hodinou. Za chvíli pro vás třeba Kaťáci a Až, nebo Hana Hegerová s Petrem Hapkou, Levandulová. Za minutu bude 3:15.

0: u výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Legendární katapult, písnička Až. Přejeme stále pěkné sobotní ráno v naší společnosti. Za chvíli budeme pokračovat. Dáme si čerstvé zprávy, předpověď počasí. No a v příští hodině pro vás třeba Michal Tučný, který nám naservíruje snídani v trávě.
1: Snídani v trávě, teď právě prostě.
0: Co by to bylo za snídani, kdyby muž nesnídal se ženou?
1: Když muž se ženou snídá.
0: I tahle písnička zazní. No, Helena Vondráčková přidá tu hlavní palovačku. Sundej kravatu. Ruce nahoru a tančíme. No, za chvíli pokračujeme hezky česky z vesela. Za 4 minuty bude 8 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Není na to si po ránu pěkně zacvičit, probudit se, probrat se, zvláště když se nechce. Tak jaké počasí nás dneska čeká? Jasná nebo skoro jasná obloha, teploty nad 30 až do 36 stupňů a v 1000 metrech naměříme kolem 25 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ministři se v pondělí vrátí do Strakovy akademie. Kontrola zjistila prodej alkoholu nezletilým v 8% případů. Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Hlavním pondělním tématem bude také sucho, kdy ministři představí svoje plány v zavádění jednotlivých opatření. Česká obchodní inspekce provedla kontroly v prodeji alkoholu a tabáku nezletilým. Ve druhém čtvrtletí šetřila 310 subjektů a z toho 148 tento zákon porušilo. Letošní kontroly dopadly ale i tak o něco lépe než před rokem. Italská policie nalezla 3 díla francouzských umělců z 19. století. Odhadovaná hodnota je 225 milionů korun. Díla byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy letos 23. března. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté významné obrazy nalezli. Vyšetřováno je 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Už dnes se Plzeň promění v jedno velké sportoviště. Odstartuje tam tradiční Sportmánie, která nabídne dětem i dospělým možnost vyzkoušet si desítky sportů na jednom místě. Jak bude vypadat slavnostní zahájení, které začíná v 17 hodin, výmluvčí města Eva Barborková.
9: Na programu je například parkourové představení Jaroslava Chuma. Jako host na zahájení vystoupí také stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012, plzeňská tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková a poté zaspívá dvojnásobný držitel ceny Anděl, zpěvák, textař a kytarista Tom Artway.
8: Sportmánie potrvá až do 23. srpna a vstup na ně bude zdarma. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět vlastí.
0: Ano, jsem s vámi. Dobré ráno přeju. 8 hodin.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Už jsme to říkali, všem Haničkám všechno nejlepší k svátku. Nesmíme taky zapomenout na kolegyni Hanku Koterovou z redakce, pokud poslouchá Haní všechno nejlepší. Teď už k singlu X Popelka.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

0: To už je taky pěkná historie, když se v roce 2009 sešla tahle partička v Superstar a naspívala krásnou písničku Příběh nekončí. Slyšeli jsme třeba Leonu Šenkovou, Martina Chodůra, Honzu Bendiga nebo Mira Šmajdu. Tak za chvíli třeba Helena Vondráčková, Snudy kravatu nebo Petr Nováka, povídej. Bude 8:45 a teď vám povím, že si zopakujeme výletování s naším kolegou hercem Miroslavem Táborským. Pokud jste propásli pondělní díl, máte ho tady ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden se budu s vaším dovolením toulat po krásných místech Moravy. Poblíž moravskoslezské metropole, přesněji mezi Jeseníkem nad Odrou a Ostravou, vás určitě příjemně překvapí chráněná krajinná oblast Poodří. Z Ostravy, Studénky nebo Jistebníku se tam dá snadno dojet autobusem nebo vlakem. Poodří tvoří skutečný kontrast k ostravské průmyslové aglomeraci. Panuje zde klid, jsou tu velké vodní plochy a spousty opeřenců. Samotné Poodří tvoří nížina, v níž se střídají louky a lesy, mokřady a vodní plochy. Hlavní os území představuje logicky řeka Odra, která si zachovává přirozený tok a volně meandruje. Proto jsou u ní slepá ramena a tůně. Významnou roli hraje také téměř 70 rybníků. Chráněná krajinná oblast Poodří

0: byla vyhlášena 1. května 1991 a v roce 2017 rozšířena. Rozkládá se na ploše 81,5 km čtverečního, v nadmořské výšce 212 až 310 metrů a řadí se mezi nejmenší chráněné krajinné oblasti v naší republice. Její součástí je 10 maloplošných chráněných území a také lokality soustavy Natura 2000. Často bývá označována jako krajina vody, protože pravidelné záplavy přirozeně zavlažují přilehlé louky a podporují bohatý výskyt rostlin i živočichů. Přesto nejde pouze o divokou přírodu. Poodří je kulturní krajinou, jejíž podoba vznikla dlouhodobým hospodářským soužitím člověka s přírodou. Jedním z hlavních lákadel chráněné krajinné oblasti Poodří jsou lužní lesy, které patří k velmi zachovalým. Protože jsou pravidelně zaplavovány vodou, vytvářejí specifické prostředí, v němž se daří celé řadě vzácných rostlin i živočichů. Poodří je zároveň rájem pro obdivovatele ptactva. Při troše štěstí spatříte na klidných vodních plochách kormorány, husy, volavky, poláky, morčáky, racky nebo elegantní labutě. Zážitkem je určitě návštěva ptačí pozorovatelny na naučné stezce a můžete z ní v tichosti sledovat život na mokřadech. A já vám příště dám pár tipů, odkud je nejlepší se Poodřím vydat. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: se písnička, která nás roztančila teď 5 minut před půl devátou. Helena Vondráčková a Sundej kravatu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání s námi meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Laco. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnes nás čeká slunečný a horký den, bude jasno a skoro jasno s maximálními teplotami od 31 do 36 stupňů Celsia. Proto je na mnoha místech v platnosti i výstrha na silnou zátěž teplem. Na horách bude taky teplo, v 1000 metrech očekáváme maxima kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů.
0: Co přinese zítřejší den?
2: V noci na neděli bude jasno až polojasno, na severozápadě Čech bude oblačnost postupně přibývat a teploty klesnou na 20 až 15, údolí až na 11 stupňů. Během dne čekáme jasno až polojasno, zpočátku jen na severozápadě, ale během dne na celém území oblačno, přechodně i zataženo. Od severozápadu se místy, hlavně v Čechách, přidají přehánky nebo občasný déšť, pojediněle i bouřky. Teploty se budou v maximech pohybovat od 32 do 37, severozápadně polovině Čech kolem 29 stupňů. Opět proto předpokládáme na mnoha místech silnou, na jižní Moravě až velmi silnou zátěž teplem.
0: No a jak pondělí?
2: V pondělí očekáváme oblačno a zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Večer budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na severozápadě a severu Čech zaprší jen ojedinělé. Nejnižší noční teploty v pondělí nebo ráno v pondělí od 19 do 14 stupňů, nejvyšší denní už citelně nižší od 20 do 25 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuji za předpověď a naslyšenou, mějte se.
2: Samálo, děkuji, naslyšenou.
0: No a za chvíli už třeba Miroslav Žbírka, taky Shakin' Stevensa, You Drive Me Crazy. Dobré ráno.
1: Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už v pondělí se dozvíte víc.
1: U nás na Blaní.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
11: Vy, vykat a vidon, vidra.
10: A vidon?
11: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
12: Ty má maminka.
11: No prostě všechno na jednom místě.
13: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
15: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Potřebujete dětské kolo?
18: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 30%.
18: HappySport.cz.
19: Atención, señoras y señores!
20: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
19: Yeso!
20: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
19: La Tropical!
21: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
22: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
23: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
24: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
23: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
25: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
26: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaroslav Šbírka, do pohody další pecka. Len s ňou, 8 minut po půl deváté. Třikrát týdně jezdíme za vámi, my Blaniští krajanci, já nebo kolega Martin Císař, přinášíme řadu typů na hezké výlety a takové nově otevřené krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji, to stojí za vaši návštěvu. A co tady všechno je k vidění? Tak to nám naznačil taky ředitel Jiří Junek.
1: Tak v našem muzeu najdete 8 expozic, od cyklistiky přes elektrospotřebiče, část nazvanou Posvěte se u nás, dále návštěvník uvidí něco o historii firmy Sedomka, o karosářství, dále to jsou hasičské stříkačky, pak něco k dějinám firmy Transporta, to znamená eskalátory, lanovky, dále pokračujeme letectvím, leteckou výrobou a končíme v části, kde stojíme právě teď, a to je část věnovaná zemědělství.
0: My jsme to samozřejmě všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Dneska opět vyrážím do terénu a tentokrát to bude s tou chutnou šunkou na kosti od léka. Tak se staňte členy klubu posluchačů Blaníku na našich stránkách radioblaník.cz. Třeba zazvoním právě u vás a potěším touhle parádní grilovačkou.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Podrobnosti si řekneme v příští hodině, teď ale posílám další lahůdku. Tohle je písnička Když muž se ženou snídá. Nádherný hlas Karla Gotta, text Karla Šípa a hudbu složil Palo Habera. Tak si ji vychutnejte, možná si taky dopřáváte právě teď snídaní. Tak vám přeju dobré chutnání, nejenom té snídaně, co máte před sebou, ale i českých písniček.

Tak tohle je první polovina 80. let. Albano, Romina Power, Cisara. 8:45 k tomu 2 minuty. Posloucháte sobotní vysílání Rádia Blaník. No a dneska dopoledne mezi 11. a 12. se s námi můžete naladit na jednu vlnu společně s Bárou Divišovou. A dneska nás čeká opravdu zajímavé povídání, protože hostem Báry bude stíhací pilot a pravděpodobný druhý český kosmonaut Aleš Svoboda. Takže mezi 11. a 12. na jednu vlnu se naladíme s Bárou Divišovou. Teď už si dáme snídani v trávě s Michalem Tučným a pak se těšte na činasky. Potkal jsem tě po letech.

Měl jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: skupina Činasky. Písnička Potkal jsem tě po letech, před námi další čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. No a pak si budeme opět pohodově hrát. Mám pro vás Václava Neckáře.
1: Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky málo jo.
0: Tak zaspívá Poetika.
1: Je skoro půlnoce, já bych ti chtěl moc, a to mi nedovolí spát, než přijde ráno.
0: A nebudou chybět 12 věci, Berna od Whisky. Celé léto hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 9.
2: Blaník za volantem.
0: A jak to vypadá?
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem. Na 100. kilometru havarovalo nákladní auto. Nehoda je s únikem oleje a na místě zasahují hasiči. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem. Počítejte tady s kratším zdržením. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme moc, kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: No dneska slunečný den s teplotami do 630 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 25.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Právě Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Z veřejného zdravotního pojištění se bude hradit nově onemocnění ledvin. V Chorvatsku vypukl další požár. Netopířích kousnutí v Česku přibývá.
13: Rádio Blaník.
12: Krásné sobotní dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pojišťovny by mohly nově hradit další výkony pro pacienty s nemocemi ledvin nebo cukrovkou, a to od příštího roku. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků nebo vyšetření a vyřazuje ty zastaralé a neefektivní. Na chorvatském ostrově Dugi Otok v pátek večer vypukl další rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy. V Omiši jižně od Splitu v pátek dostali hasiči pod kontrolu požár, který byl podle nich jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů. Počet pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
14: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé oknech, zabezpečený ty prostory tak, aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
12: Podle něj se ale jedná o mimořádnou situaci, a tak by lidé neměli panikařit. Od dnešního dne propojí Prahu 6 a Prahu 8 nová autobusová linka MHD. Ta má číslo 145 a projíždět bude tunelem Blanka. Povede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hračanskou a Dejvickou. Při příležitosti zahájení jejího provozu dnes dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá komentované prohlídky jízdy. To je zprávy Radia Blaník a pokračuje Vlasta.
0: Ale jdeme dál, dopolední vysílání startuje právě teď. Za minutu bude 9.
2: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: Pokud máte doma bazén, tak za okamžik se vám budou hodit dobré rady do zahrady od kolegyně Ivy Lecké, protože nám prozradí, jak krásně udržet tu vodu křišťálově čistou. Poslouchejte dál. A tohle je Lenka Filipová, Zamilovaná.

0: Nádherná romantika od Rednex a Hold Me For A While. Takhle krásně romanticky hrajeme každý večer vždy od 22 hodin písničky z lásky pro vás. Tak pokud se chcete hodit na takovou pěknou vlnu romantických písní, můžete i dnes právě po 22. hodině. Za okamžik vanastovky, bedna od whisky nebo poetika a půlnoc. A teď přichází kolegyně Iva Lecká. Jak s tou vodou v bazénu, jak ji co nejlépe a nejrychleji udržet v té čistotě? Tak to nám prozradí ona sama, 11 minut po 9.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Máte doma bazén? Možná už jste si všimli, že zatímco ještě před pár týdny byla voda krásně průzračná při vaší péči, v těchto vedrech se ale najednou začíná měnit. Trochu se zakalí. Na stěnách se objeví kluský povlak a během pár dnů může být z krásně modré vody docela slušná zelená bažina. A není se čemu divit. Teplá voda, sluníčko a nečistoty jsou pro řasy v bazénu doslova pozvánka na večírek. První rada je možná překvapivá, když se voda začne zelenat. Nesypte do ní automaticky další a další chlor. Nejdřív změřte pH. Pokud je mimo správné rozmezí, dezinfekce nemusí fungovat tak, jak má. Takže nejdřív srovnáme pH podle přípravku a doporučení výrobce. Teprve potom řešíme dezinfekci. U bazénu totiž neplatí, čím víc chemie, tím čistší voda. Filtraci nenechávejte běžet jenom pár hodin denně. Když je voda hodně teplá a bazén se intenzivně používá, potřebuje průběžně filtrovat nečistoty. Filtraci pouštějte jenom, když v bazénu nikdo není. Nejdřív všichni ven a potom teprve filtrace. No a co když už voda začíná zelenat? Mechanicky odstraňte nečistoty z hladiny, vysajte dno a očistěte stěny bazénu kartáčem. Potom zkontrolujte pH a podle výsledků použijte přípravek určený pro řešení řas nebo šokovou dezinfekci. Vždycky přesně podle návodu konkrétního výrobku. No a následně nechte filtraci pracovat, ideálně co to půjde, a kontrolujte její stav. Filtrační koš kontrolujte klidně každý den. Když se do něj během koupání nachytá tráva, listy, hmyz a další nečistoty, průtok se zhorší a filtrace nemůže pracovat naplno. U pískové filtrace zase sledujte tlak a podle pokynů výrobce ji v případě potřeby propláchněte. Jsou to jednoduché rady, ale skutečně fungují. Tak si užívejte letní koupání.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu.

budem ponocovat a necháme

0: Konec 90. patřil i téhle zpěvačce a tomuto hitu Baby World Emilia. Doteď si pamatuju, jak je to bývala hit parádu ESO. Tak doufám, že vás potěšila. Teď na Blaníku 6 minut před půl desátou. Už jsme o tom mluvili, že dneska slaví svátek Hana, takže milé Haničky, všechno nejlepší. A kdo má dneska narozeniny, tak třeba bývalý český hokejista Jakub Voráček, jemu 37, a taky slaví herec a moderátor Jan Kraus, jemu 73. Tak ho přejeme. Za chvíli Iveta Bartošová, Útoč láskou, a taky Václav Neckář, Miluju a maluju. Krásné dopoledne.
1: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz Psáno Jilly Lenau.
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz

0: Skupina Jelen, taky Hradišťan s Jiřím Pavlicou, písnička Miluju tě. Za 3 minuty bude 3:15. Ode mě letí přáníčko, krásné soboty.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: No a nezapomeňte, že každou prázdninovou sobotu vám rozvážíme ty velké a chutné 7,5-kilové šunky od Leka. Jsou na kosti, jsou plné masíčka, mňam. Takže díky nám si můžete užít parádní grilovačku. My v roli blanických krajánků jsme s kolegou Martinem Císařem nadělovali už skoro v celé republice. Radovala se například posluchačka Lucka z Golčova Janíkova na Vysočině, Jirka z Rokycan na západě Čech. Taky jsme šunku dovezli do Čeperky v Pardubickém kraji. Potěšili jsme i partičku Stelčského údolí v Jirkově v Ústeckém kraji, a nebo posluchačku Zuzku s rodinou z Třebechovic pod Orbem v Královéhradeckém kraji.
2: No, je to fajn. Já jsem to nečekala, že a přijedete. Takže jsem za to ráda.
3: Už jste to někdy zkoušela soutěžit?
2: Zkoušela, ale tohle asi největší výhra, co jsem vyhrála.
3: No a co ta šunčička? Vy už se na ní těšíte, Tomáši, že jo?
4: No těším, těším.
3: A co říkáte vy na to, že manželka vyhrála?
4: No je to paráda, aspoň to pořádně oslavíme. No manželka bude mít svátek a dcera taky, obě jsou Zuzanky, takže bude parádní grilovačka.
0: Tak já myslím, že už ta grilovačka byla, že si ho všichni užili. No a dneska to můžete být právě vy, komu tuhle šunku dovezu. Stačí jít štěstí naproti, staňte se členy klubu posluchačů Rádia Blaník, přihlaste se do hry a pak nám tam napište, kde posloucháte Blaník. To vše na adrese radioblaník.cz. Dneska mám namířeno na Moravu, takže právě u někoho z vás z Moravy mohu zazvonit, ale samozřejmě se můžete hlásit i vy z Čech, protože za týden to můžete být třeba právě vy.
1: Prázdninový krajánek.
0: Dál do pohody divoké byl a vstávej, anebo Krištof, Sia Martausová, právě teď Hvězdáři.

0: skupina Divoké byl písnička Vstávej, tak já myslím, že už jste skoro všichni vstali, možná až na výjimky. Máme sobotu za 6 minut 10 hodin a teď ochutnávka písniček, které si dáme právě mezi 10. a 11. Nabídnu poutníky.
1: Otevři oči, ty úspěchá.
0: Taky budou Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald, jinak to nejde. A na úvod hodiny holky letní ráno. Ano, léto se na nás usmívá. A sluníčko, tak jak to bude vypadat s počasím, řekneme si za okamžik a pak budeme hrát hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: Ale ještě předtím míříme na silnice, jak to vypadá?
3: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem. Na 100 kilometru havaroval nákladní auto a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Zdržení před nehodou od 96. kilometru 25 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Kroměříže do Brna u Vyškova. Do dnešních 18 hodin probíhá údržba vozovky mezi 228. a 226. kilometrem a levý jízdní pruh je neprůjezdný. Zdržení zatím 10 minut. Kolona může narůstat. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak já děkuju, kdyby cokoliv volejte naší dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: No a dneska tady krásný den, jasno, skoro jasno, teploty 31 až 36 v tisíci metrech na horách kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Vláda bude řešit úpravu veřejného opatrovnictví. Pozor na falešné zájezdy na sociálních sítích. Chebská nemocnice má 2 nové ordinace. Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda v pondělí znovu probere úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Novela by měla umožnit převést veřejné opatrovnictví na jinou vhodnou obec, pokud ta z místa bydliště dotyčného člověka není schopná věc zabezpečit. Na sociálních sítích se objevují nabídky na falešné zájezdy. Většina z nich jsou zveřejněna osoba, které nemají oprávnění provozovat cestovní kancelář, ani zákonné zajištění pro případ úpadku. V krajních případech může jít přímo o podvodné profily, jejichž provozovatelé po přijetí peněz přestanou komunikovat. V chebské nemocnici začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky Miloslavy Lukešové je určena pro nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře.
10: Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost jsme vlastně již v loňském roce převzali po paní doktorce, která končila svoji péči ve městě. Převzali jsme přibližně 900 dětí rovnou do péče a v tuto chvíli registrujeme ještě nové pacienty.
9: Ordinace vznikla přestavbou bývalé lékárny. Kromě pediatrie je tady nově i ordinace nutričního terapeuta. Zoo Praha dnes slaví Světový den slonů. Tématický program zve na komentované koupání slonů indických nebo výrobu papíru ze sloního trusu. V prodeji bude také limitovaná edice papíru s unikátním číslováním. Speciální setkání připomene 50. narozeniny slonice Santy i aktuální březost tamních samic. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Vlasta.
11: Vlasta Suk
12: na Rádiu Blaník.
13: Ano, jsem s vámi, krásné dopoledne, je 10 hodin, za okamžik si opět zahrajeme takovou tu pěknou hru, kterou máte rádi, budete pátrat po české verzi známé zahraniční písničky, ale ještě předtím si dáme holky. Letní ráno pro vás.

0: Lucie Vondráčková, písnička Růže, 10 hodin, k tomu 12 minut a pojďme si vás hudebně prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak dneska si zahrajeme písničku, která se jmenuje Guardian Angel. Má ji na svědomí projekt německého producenta Drefy Deutschera Masquerade a písnička je z roku 1983. V Německu se stala velkým hitem, i když se dostala v uvozovkách pouze na druhé místo singlové hit parády. Tak, já vám ji zahraju a těším se na vaše tipy na českou verzi. 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Tohle tedy Masquerade Garden Angel, a kdo pak ji zpívá hezky česky?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Posluchačka Jarka na telefonu živě. Jarko, dobrý den.
2: Dobrý den, tuto písničku zpívá Hanka Zahorová, Ložek a Kotal.
0: Vy jste to úplně řekla, já nevím, tak jako jistě.
2: Vyloženě na název si nespomenu, protože od doby, kdy odešla Anička Slováčková, tak mi vždycky vystává rozloučení od Felixe Anděl.
0: Ano.
2: A je to hodně citová písnička tohleto pro mě.
0: Ano, ano. Pojďme ale na posluchače, kteří volali před vámi, jestli se shodnou, jo? S těmi vašimi.
3: Ano. Dobrý den, tady je Dana z Olomouce. Já bych si tipla, jinak to nejde, Hanka Zagorová, Hložek Kotvart.
4: Dobrý den, tady Alena. Písničku zpívá Stanga Hložek, ale na nám se nespomenu.
5: Zuzka, dobrý den. Jestli to není Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalt.
0: Tak co vy na to?
2: Ano, souhlasím, jinak myslím, to nejde.
0: Ano, jinak to nejde, já myslím, že není co řešit. Tak jo, už to víme, jinak to nejde. Hanna Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotvalt. Písnička z roku 1984, český text, obstaral Miroslav Černý. Tak Jarko, díky moc, že jste zavolala a krásnou sobotu, naslyšenou.
2: Ráda jsem se dovolala, děkuji moc. Taky mějte krásný den.
0: Mějte se báječně. Děkujeme, naslyšenou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald zpívali Jinak to nejde. Za 8 minut už bude 10:30. No a pokud máte rádi kapelu Opět Radeček, tak koukněte na náš blanický Facebook a vyhrajte vstupenky do Slam Areny ve Šternberku na koncert v akustickém triu. Jejich známé písničky dostanou komornější a intimnější podobu a vy můžete být přímo u toho. Stačí se kouknout právě na Facebook Rádia Blaník. Jsme na adrese facebook.com/radioblaník.cz a tady soutěžíme. Stačí, abyste do komentářů přihodili, jakou písničku od téhle kapely máte nejradši. No a třeba si tohle užijete vy na vlastní kůži. Tak hodně štěstí, ale musíte tomu štěstí naproti. Koukněte na ty naše facebookové stránky Rádia Blaník. Za chvíli třeba Poutníci s panenkou, Harpo a nebo Marek Ztracený. Zastav mě.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
8: Padá!
5: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemědělka.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
13: Oba.
15: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
16: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
16: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
16: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
16: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
17: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
18: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Jož Horáš a voda Čumal drží nad vodou. Tady na Blaníku přeju krásné dopoledne a za chvíli nabídnu třeba Arnošta Pátka, poslední prázdniny. Teď mám pro vás ale příběh jako z filmu. Ovšem, tenhle film je podle skutečné události. Poslouchejte. Představte si, že tatínek půjčí synovi auto. Prý jen na soukromý pozemek. Syn nastartuje, vyrazí. A protože soukromý pozemek je zřejmě podle něj dost široký pojem, pokračuje až na silnici druhé třídy. A pěkně zostra. Na Královéhradecku si to valí skoro 200 km v hodině. No a teď přichází moment, kdyby filmový režisér řekl: stop, tohle jsme takhle nenapsali. Policisté auto zastaví, podívají se dovnitř a za volantem sedí 14-letý kluk. No, to nečekali. Tatínek policistům vysvětlil, že synovi auto opravdu půjčil, ale pouze k jízdě na soukromém pozemku. Ovšem, se to nějak vymklo z ruky. Otec nakonec dostal pokutu. Ovšem, možná měl dostat i domácí úkol. Příště synovi místo klíčků radši půjčit koloběžku. Tam se 200 jede podstatně hůř.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin do

0: Lucie Bílá, písnička Fénix, po 11. hodině třeba Miraj a Lítej. A tak si lítej, si volné. Taky Radek Tomášek s písní Boxer. Tak stal se ze mě boxer, moje písky. No a budou ohnout i Svaz českých bohem. Celé léto hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 11.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Podle meteorologů dnes čekáme slunečný den s teplotami do 36 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude okolo 25.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník. Víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Pěkné dopoledne. V Černošicích najdete tradiční mariánskou černošickou pouť. Čeká vás víkend plný hudby, divadla a zábavy. V kulturním centru navíc proběhne unikátní výstava s názvem Věra Čáslavská pro Černošice, Černošice pro Věru Čáslavskou. Chybět samozřejmě nebudou pouťové atrakce a jarmark. Sportovní sobotu si užijete v Kostelci nad Černými lesy. Dneska je na programu Černokostelecký bike, tedy závody pro všechny milovníky cyklistiky. Kromě sportovního programu se můžete těšit i na bohatou tombolu a doprovodný program. O ten se postará třeba BESIP. A v Praze můžete vyrazit na Kubánské náměstí, kde se konají farmářské trhy. Najdete je před metrem a těšit se můžete na širokou nabídku čerstvé zeleniny, ovoce, pečiva, sýru, masa i domácích marmelád. Nakoupíte si tu taky med, kvalitní uzeniny nebo řezané i hrnkové květiny. Trhy potrvají dneska do 14 hodin. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Pojď za 49,90 a Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Vlasta Suk
7: na rádiu Blaník.
8: Já přeji krásné sobotní dopoledne, i v této hodině mezi 11 a 12 si budeme hrát hezky česky, ale taky dorazí Bára Divišová, se kterou se naladíme na jednu vlnu. Dnes si bude povídat s vzácným hostem, a to konkrétně se stíhacím pilotem a pravděpodobným druhým českým kosmonautem Alešem Svobodou. Tak za chvíli startujeme. Prima poslech.

0: pohody sobotního dopoledne pohnoučí svaz českých bohémů. Za chvíli třeba hezky Český Radek Továšek, písnička Boxer, ale teď předávám slovo Báře Divišové.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Dobrý den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
4: Tak nenudil jsem se.
3: Nenudil
4: celý život,
3: se.
4: No. A tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let. Vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo a člověk je jako samozřejmě jako opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu nedoletíme tam, kam chceme doletět, tak tak tam člověk není, že jo, takže
3: to
4: ještě...
3: Ale že se to podaří.
4: No, tak ono se to ještě nepodařilo, ještě...
3: Pořád to uvěříte,
4: ale... Ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
3: Co vám na to řekli doma třeba? Maminka na to?
4: Tak já myslím, že maminka, rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože lítám v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám. Co mají odžity, s Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám se stíhačkou nadzvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje, tady toto.
3: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
4: A tak co bych jim poradil, já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaký zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, což bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů a s Gripenem z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří.

0: Skupina Mirai, písnička Lítej s podtitulem Davidovi. Přeji vám stále krásné sobotní dopoledne, za chvíli pro vás třeba Ivana Andrlová a kdyby se v komnatách, ale teď pokračujeme v rozhovoru Báry Divišové se stíhacím pilotem Alešem Svobodou.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautu, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla správně.
4: Nejenom na Gripenech, i na jiných hotelech.
3: Co musí ten člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
4: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco nadchne a pak po půl roce je to přestane bavit a jdu dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
3: Co ale živí ta motivace?
4: Já myslím, že člověk k tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako.
3: Bál jste se někdy ve stíhačce?
4: Asi nebál.
3: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
4: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
3: Životy taky,
4: samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk s tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
3: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
4: No, já myslím, že tam je prostor a skoro bych řekl i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičnej let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář s tím, že si absolutně nevěří, že to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech. Na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, kde jsou, jaký jsou ty jeho schopnosti. Rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No.
13: Hodná holka.
14: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
15: Atención, señoras y señores!
16: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
15: Yes, so.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
15: La Tropical!
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
17: Oba.
19: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
20: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
2: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.

0: Posloucháte vysílání Rádia Blaník. A Vlasta Sokola všechny zdraví, ale taky je tu s námi Bára Divišová a její dnešní host.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
4: Kromě sám sebe, ano.
3: Tak slyšela jsem o nějakém puku, že, protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. To tam vezmete také?
4: Já myslím, že jo.
3: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
4: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kg na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navybírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako mezi slušných
3: uchování. Jako je to nějak limitovaný?
4: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot nebo něco takového. Nevím, ale zhruba kilo a půl, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
3: Tak něco, co má stojí dost armádu, předpokládám, že tam
4: No já doufám, že ano, protože vlastně tady to my si platí ministerstvo obrany a armáda potažmo vzdušné síly tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už do první republiky.
3: Jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
4: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama a dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
5: Pohodové české léto s Rádiem Blaník.

0: Za malou chvíli už bude 11:15, vy posloucháte sobotní vysílání Rádia Blaník. No a u mikrofonu s námi taky Bára Dibišová a její dnešní host, stíhací pilot Aleš Svoboda. Pojďme na poslední část dnešního rozhovoru.
1: Na jedné vlně s Bárou Dibišovou.
2: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Tak, a teď, když se nic neskomplikuje, když v září opravdu vlastně tu notifikaci, když se vlastně nic neskomplikuje před odletem, při samém startu, co potom? Co potom?
3: Tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí. A já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou. A jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou. Takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil. Což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude se trošku rozběhnutější, než je teď. Takže na to se hrozně těším.
2: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, s kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
3: Ne, ani ne. Tak jako, co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně budu úspěšný zavedení F-35. Takže to jsou moje tady profesní cíle.
2: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná nevidíme.
3: Tak já moc děkuju, určitě.
2: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a naslyšenou.
1: Na jedné vlně s Bárou Dibišovou.
0: Tak my děkujeme Báře Dibišové za další milý rozhovor. No a už brzy si ho budete moci zopakovat, poslechnout, popřípadě se podívat i na video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. V poledne by se tam měl objevit. Co nás čeká do té 12. hodiny? Třeba už za okamžik ABBA, Waterloo, anebo hezky česky František Nedvěd, Kočovní jarci. Vlastně se k vám přeje krásnou sobotu, no a za chvíli už taky skvělý kolega Radek Škudrna.

0: Tahle písnička byla pro legendární švédskou skupinu ABBA zlomem v jejich kariéře, protože v roce 1974 s ní vyhráli Eurovizi a vlastně úplně poprvé vystoupili pod názvem ABBA, protože do té doby vystupovali pod svými pravými jmény, tedy Björn a Benny a Agneta a Anni Frid. A tady poprvé jako seskupení ABBA s písničkou Waterloo a hned vyhráli Eurovizi. Vynikající záležitost, slyšeli jste ji ve vysílání Rádia Blaník. Za 5 minut bude 12 hodin, my se docela podíváme na dnešní počasí, také na tipy, kam by se dalo vyrazit na nějaký hezký výlet. No a v příští hodině nás čekají pouze české písničky, které máte rádi. Těšte se, bude tady třeba skupina Mňága a Žďor. Zaspívá i Petra Zámečníková a Jiří Strná. Pro Emu bude zpívat Michal Hrůza. Přišla znenadání, probudila můj život trochu vratký. Ve vysílání Rádia Blaník vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes bude většinou jasno. Teploty mezi 31 až 36 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách okolo 25 a na Šumavě tam by to mohlo být až 28 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
3: Hezké poledne. V pražských Letenských sadech opět probíhá letní Letná, tedy festival moderního cirkusu. A již tradičně se můžete těšit i na cirkusy ze zahraničí. Jak říká ředitelka letní Letné Ivana Pěkná.
4: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor cirka. Potom ještě máme další šapito, na které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
3: Já doplním, že program na Letné potrvá až do konce srpna. A v Berouně v Muzeu českého krasu si připravili den s geologem XXL. Čeká vás celodenní program, který nabídne to nejlepší z geologických aktivit na jednom místě. Vyzkoušíte si geologický průzkum ve speciálním městě Minecraftu, rýžování zlata i českých granátů nebo vyklepávání krystalů. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
11: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
10: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: We'll be right back.
9: Radek Škudrna
2: na rádiu Blaník.
0: Jenom půl minuta zbývá a bude přesně 12 hodin. Vy jste s vysíláním rádia Blaník a hezké poledne už vám za mikrofonem přeje Radek Škudrna. Já se hned úvodem svého vysílání zeptám, protože vím, že nás čeká další parný den. Tak co si na něj chystáte? Kde budete dneska? Jste někde u vody, na chatě nebo třeba v práci? Máte tam klimatizaci? Blaníci, jak strávíte dnešní sobotu? A já vám můžu prozradit, jaký strávíte hudebně v následujících chvílích. Vypište na telefonní číslo 603 118 118 a já za chvíli posílám skupinu Mňága a Žďorb, ještě předtím Dalibora Jandu a teď si dáme Holky, si senzační. Tak příjemný poslech a ještě jednou krásné sobotní poledne.

0: 31 let slaví tahle písnička od skupiny Mňágy až Ďorb. Vy jste ji slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Je 12 hodin, 11 minut k tomu. A pokud jste v tomto týdnu nestihli putování s Miroslavem Táborským, se kterým jsme se vydávali na moravské toulky, nemusíte zoufat, právě teď si totiž zreprízujeme, kam nás vzal v úterý.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám nabízím tipy na výlet po krásných místech Moravy. A začal jsem pro někoho možná nečekaně kousek od Ostravy. Po Odří je až překvapivě kouzelná krajina podél řeky Odry. Oblast protíná síť značených i neznačených turistických tras, které jsou díky rovinatému terénu ideální i pro rodiny s dětmi. Jsou tu například stezky označené zeleným listem. Některé se dají navštívit jen v zimním období, aby nebyly rušeni hnízdící ptáci. Za pozornost stojí především školní naučná stezka ve Studence a hlavně naučná stezka Kotvice, která je dlouhá zhruba 3,5 kilometru a vychází z Nové Horky. Vstup je však na vlastní nebezpečí, protože tu občas padají stromy, takže opatrně a pozorně. Po turistických trasách můžete projít také ze Studénky nebo Jistebníku do Polanky nad Odrou. Ale kromě přírodních krás má Poodří i bohatou historii. Významnou a obnovenou památkou je zde zámek Nová Horka, který vznikl přestavbou původní tvrze, doložené už v 16. století. Do roku 1945 ho vlastnil rod Peterů z Lilie, pak jim byl znárodněn a sloužil především jako sociální zařízení. Dnes ho vlastní Moravskoslezský kraj a spravuje Muzeum Novojičínska. Je postupně rekonstruován a už můžete přijít na prohlídku. Zajímavou památkou je i zámek v Bartošovicích. V zámeckém parku stojí Josefínin platan, který je největším stromem svého druhu v republice. Obvod kmene je 855 cm a výška 32 metrů. Podle pověsti jej v roce 1834 zasadil Josef Jiří Meinert na památku své družky, hraběnky Josefíny Pachtové. A za návštěvu stojí i Bartošovický mlýn, který je ojedinělou technickou památkou. Jeho pohon a zařízení tvoří celek, který je jediný funkční svého druhu v Moravskoslezském kraji. Poznávací výlet za přírodou i památkami po Odří vás prostě nesklame. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Další reprízu s Miroslavem Táborským si dáme po 16. hodině a za chvíli vám v našem vysílání prozradím, protože dnes má být opravdu parno, až 36 stupňů, tak jeden tip, který mi kdysi zavolala do vysílání jedna posluchačka, jak ona se chladí v těchto parných dnech. Třeba to pomůže i někomu z vás. Do té doby ale Petra Zámečníková a Jiří Strnad, také skupina Kabát a teď už dobře poznáváte Sagvana Tofiho a Dávejber. Tak příjemný poslech, hezkou sobotu. We'll be right back.

0: Petra Zámečníková a Jiří Strnad. Lítáme v tom v hodině českých písniček na Rádiu Blaník. Je 12 hodin 24 minut. Teploměr už přesahuje hluboko přes 30 stupňů Celsia a dnes by to mělo být až 36. A vždycky, když jsou takováto vedra, tak si vzpomenu, jak jsem se před lety ptal, když jsou právě takováto vedra, a vy nemáte v autě klimatizaci, jak si s tím třeba poradíte? A volala mi jedna posluchačka, že skutečně klimatizaci nemá a že když jezdí třeba s dětmi, tak si pustí vánoční nebo zimní písničky a že jí to vždycky velmi příjemně ochladí. A já si na to vždycky vzpomenu a říkám si, co když někdo z těch Blaníků tu klimatizaci nemá a potřeboval by se ochladit, tak já vám teď malinko té zimy dám ochutnat.
1: Zima, zima, zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpíká.
0: Zkusím tady navrhnout, že bychom si dali třeba mezi druhou a třetí někdy celou hodinou těhle zimních písniček a že by nás to příjemně ochladilo. Každopádně, teď ať se vám příjemně poslouchá, za chvíli skupina Slza, také nám zaspívá Hana Zagorová anebo Michal Hrůza.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
11: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, ty ho nevím, ho!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
17: Vytáhni Jendu!
18: Co říkáš? Výtahy jedna?
17: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
18: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
17: Povídám, vytáhni Jendu!
18: No jo, výtahy jedna!
19: Teď my už máme výtahy jedna.
18: Jendo!
20: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
21: Jendo, ty seš ale bedna!
22: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
23: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
19: Na co?
23: Na naši fotovoltaiku.
19: To je pravda. Při
0: přitom pracuje každý den?
23: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
0: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
23: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
0: A kdo se o to postará?
23: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
0: Tak to máme jasno.
1: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na ses.cz. Pohodové české rádio.

0: jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Za 4 minuty 3/4 na 1, tohle byla Olga Lounová a jedna z mých nejoblíbenějších písniček od ní, Jsem optimista. No a víte, kterou mám ještě rád, kde zpívá Olga Lounová? Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: A věřím, že vy tu písničku máte také rádi, protože krom toho, že je skvělá a byla vydaná k 25. výročí oslav narozenin Rádia Blaník, tak právě když tuto písničku ve všední den, tedy od pondělí do pátku, slyšíte v našem vysílání, tak vám může přivést hromadu peněz. Protože když ji uslyšíte hrát a vezmete do rukou telefon a zavoláte na telefonní číslo 800 109 109, tak pak už vám do zaznění písničky stačí, tedy po zaznění písničky stačí, když se dovoláte jako první. A pokud se vám to podaří, tak pak už máte před sebou pouze jednoduchý test, my vám pustíme kousek té písničky a vy musíte uhodnout, kdo zrovna v tom úryvku té písničky zpívá z těch slavných zpěváků a zpěvaček, kteří naspívali tuto krásnou písničku. A když se vám to podaří, tak pro vás máme 5 000. A pokud by se to nepodařilo tomu před vámi, tak pro vás máme 10 000. A tak dál, a tak dál. Tak se tedy podívejte na stránky radioblaník.cz. Doporučuji pustit si hudební klip k této písničce, protože jsou tam všichni zpěváci a zpěvačky vidět. No a kdo ví, třeba se na vás v pondělí usměje štěstí a bude na vás slunce dál svítit.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Od 12 do 1 vám ve vysílání Rádia Blaník hrajeme hezky česky a tuto hodinku nám pro dnešek zakončil Petr Muk a písnička o nasebrání. Za 7 minut bude 1 hodina, docela se podíváme na aktuální počasí, které nás bude provázet dnešním dnem. Také si dáme tipy, kam by se dalo vyrazit na hezký výlet. A já teď ještě prozradím, co nás čeká v příští hodině po té hudební stránce. Tak například před 3/4 si dáme Michala Davida.
1: Život je náš, nezbývá čas, na tobě je.
0: Zpívat v příští hodině bude i Jan Kalousek.
1: Hvězdy se mění nad hvězdárnou, srdce to není chvíli.
0: A což taková skupina Jelen?
2: Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí.
0: Ve vysílání Rádia Blaník vám i nadále budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes má být většinou jasno, teploty mezi 31 až 36 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách okolo 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů Celsia. Pojďme se ještě podívat, jak bude vypadat neděle. Ta by měla být zpočátku polojasná, ráno od západu začnou přibývat mraky, oblačnost a počítejme s tím, že přijdou i bouřky. Před bouřkami opravdu bude ale i zítra velmi teplo, mezi 32 až 37 stupni Celsia, v severozápadě západní polovině Čech 27 až 31 a v 1000 metrech na horách okolo 22.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio

0: Krásné odpoledne. Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně si můžete užít noc v muzeu pod stanem. Tradiční muzejní kemp zve na večer plný her, koncertu, táborového ohně a promítání letního kina. Přespat můžete buď ve vlastním stanu přímo na zahradě muzea, anebo si jen užijete večerní program. O víkendu se koná tradiční netvořická pouť. Těšit se můžete na pouťové atrakce, pestré trhy na náměstí, fotbalové derby, rockový koncert, na netvořické dvorky i nedělní dechovku před Sokolovnou. A pro děti bude připravena i speciální badatelská stezka muzeem, během které prozkoumají historii hravou formou. A za zvířaty se můžete vydat do pražské zoo. Dneska slaví svůj den sloni a zahrada si v rámci oslav připravila bohatý program. Návštěvníky zve na komentovaná krmení a ve 14 hodin se můžete těšit i na koupání slonů. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílničky. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
2: U nás v ulici jsou sami slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Radek Škudrna
7: na rádiu Blaník.
8: Za minutu a pár vteřin k tomu bude jedna hodina. Hezké sobotní odpoledne z vysílání Rádia Blaník. Za mikrofonem přeje Radek Škudrna. Dneska máme 15. srpna, je to 227. den tohoto roku a podíváte-li se do kalendáře, tak zjistíte, že svátek slaví žena, jejíž jméno je na 13. místě používanosti v našem kalendáři. Je jich skoro 146 tisíc a je obrovská pravděpodobnost, že nějakou znáte, protože právě dnes mají svátek všechny Hany. My všem Hanám přejeme samozřejmě jen to nejlepší. Já si dovolím zmínit, že moje babička, Stachova se jmenuje Hanička, tak jestli poslouchá, ahoj babi, i pro tebe posíláme další písničku a vy, jestli nějakou znáte, popřejte a doporučte, ať poslouchá vysílání Rádia Blaník, kde za chvíli budou Kelly Family, ale teď si dáme Karla Gotta. Zůstanu svůj. Tak příjemný poslech a ještě jednou hezké sobotní odpoledne.

0: Jedna hodina, 10 minut k tomu. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník. Tohle byla skupina Jelena a Magdaléna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Každou středu pro vás máme energoporadnu na Rádiu Blaník. Adéla Zahradníčková ji pro vás chystá vždy ráno a pak v repríze v podvečer po 6:30. A navíc pro vás máme hru, do které se můžete zapojit na našem webu radioblanik.cz. Stačí tam vyplnit formulář a můžete vyhrát 3000 korun na ruku a kontrolu vaší solární elektrárny až za 10 000 korun. No a že nemáte solární elektrárnu, nevadí, protože tohle je přenosná věc. Pokud někoho znáte, kdo ji má, tak mu to můžete věnovat a vy si necháte ty 3000 na ruku. To vše máte od nás, od Blaníku a od Solar Energy Service and Care. Tak nezapomeňte, podívejte se na radioblanik.cz. No a třeba právě vy ty 3000 a kontrolu solárních panelů získáte.
2: Energoporadna Rádia Blaník.

0: Jan Kalousek, hvězdy se mění ve vysílání Rádia Blaník. Co se ale nemění, tak to je hvězda naší redakce Hanka Koterová, která má právě dneska svátek. My jí přejeme všechno nejlepší a já se musím přiznat, že u Hanky zbožňuju její smích. No a čas od času udělám něco pro to, abyste si toho smíchu užili i trochu vy a pak to takhle dopadá.
1: S ochlazením v druhé půlce prázdnin. S ochlazením druhé půlce prázdnin stoupá zájem o kulturní památky. Já se omlouvám, ale za to může Radek Škudrna.
0: Lidi vyrážejí na hrady, byla pojď.
1: Ano, a turisty neodradí ani déšť. Na hrady a zámky na jihu Čech přišlo o víkendu víc lidí než...
0: Hani, tak takhle na dálku, ještě jednou všechno nejlepší a ať se ti to pořád hezky směje.
2: Zažijte kouzlo hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat, ten obchod mám rád.
15: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
16: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
17: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
16: Potřebujete auto na výlet?
17: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
16: Nebo chcete styl na každý den?
17: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
16: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
17: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
18: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
19: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
20: Vy, vykat, avidon, vidra.
19: Avidon?
20: Jasně, avidon on triumf. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
21: Ty má maminka.
20: No prostě všechno na jednom místě.
22: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
23: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
24: Profi voda. Se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
25: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Relativně nová záležitost od Michala Davida, kterou vydal v roce 2024. Život je náš, vy jste ji slyšeli právě teď ve vysílání Rádia Blaník. Za 4 minuty je 2:45. A víte, jaká je největší ženská lež v podobě Ivy Lecké? Nevíte. Tak se podívejte na Facebook Rádia Blaník, protože Iva k tomu natočila skvělé video, které právě visí na našich sociálních sítích. Můžete se podívat i na Instagram Rádia Blaník a pokud by vám uteklo třeba něco z našich koncertů a chtěli byste se na to znovu podívat, tak se můžete podívat i na YouTube, kde Rádio Blaník má svůj vlastní kanál. Zkrátka dobře, vyplatí se sledovat naše sociální sítě a jestli se na ně půjdete podívat právě teď a budete si v nich listovat, tak říkajíc scrollovat. Tak, my tu pro vás máme další písničky. Docela je třeba například Lenka Filipová, Až budem to mít. Tak buďte s námi.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
3: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
3: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
3: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.

0: Venku je slunce na obloze, my máme slunce v logu a Nightwork mají slunce v duši. Vy jste to slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Za 7 minut budou 2 hodiny. Do celé se podíváme na aktuální zprávy, s nimi tady bude Renata Pechová. Také se podíváme na dnešní počasí, i to zítřejší. No a co nás čeká v příští hodině? Nezůstane tady na kameni kámen.
1: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát. Na kameni kámen.
0: Najdeme také nějaké ty drahokamy.
2: O dlouhý noci jsem sám. Face ID mě nepoznává.
0: A což najít takový klíč pro štěstí? Ve vysílání Rádia Blaník vám i v příští hodině budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes bude většinou jasno, teploty mezi 31 až 36 stupni, na horách potom okolo 25. A jaká bude neděle? Zpočátku jasná až polojasná. Ráno začne nejprve na západě, dopoledne i jindy v Čechách přibývat oblačnosti a přechodně potom bude až zataženo. Popoledni bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku a večer pak začnou na severovýchodě našeho území místy pouze ojedinělé nějaké ty přeháňky, občasný déšť a pozor, místy i bouřky. Nejvyšší teploty zítra mezi 32 až 37 stupni, na severozápadní polovině Čech 27 až 31.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
11: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
17: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
16: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
17: Chevrolet,
16: Camaro Bumblebee,
17: Ford Mustang GT,
16: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
17: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
16: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
17: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
19: Od rána teploty stouply o 30. Nehody plní policejní statistiky. Na válce řetězců vyděláme všichni.
4: Rádio Blaník.
19: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují od 30 do 33 stupňů do večera. Místy vyšplhají až na 630. To na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké Slatě byly minus 2 a na dalších místech v Česku kolem nuly. Zítra bude ještě tepleji, ale postupně se obloha zatáhne a mělo by začít pršet. Nedodržení vzdálenosti, povolené rychlosti, nepozornost, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny nehod tohoto týdne. Dělí do pátku jich policisté řešili 1452 a 10 lidí při nich zemřelo. Od rána jsou další nehody a další zranění. Buďte na svých cestách opatrnější. Ceny potravin v Česku snižuje válka mezi řetězci. Obchody nabízí některé základní, jako jsou mléko, máslo, vajíčka, za podnákupní cenu, aby přilákali zákazníky, kteří následně v obchodě utratí své peníze. Vydělají všichni. Lidé nakoupí levně a zemědělci a potravináři dostávají za své produkty cenu, jakou si domluví. Český Krumlov se pyšní novou pěší lávkou. Nachází se v Jelení zahradě a vede přes říčku Polečnici. Jak je dlouhá, nám prozradila mluvčí města Petra Nestávalová.
6: Nová lávka v Jelení zahradě přes říčku Polečnici navazuje na projekt přístupových cest ke klášterům a cestní sítě v celém území. Je dlouhá téměř 36 metrů a tvoří tři spojitá pole s ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěnou mostovkou. Šířka pro pěší je 1,5 metru.
19: Celkové náklady na realizaci stavby dosáhly na 6 milionů korun a v Krumlově to tak mají pěkné. Co říkáš, Radku?
0: Určitě, pojedeme se tam podívat, ale Renčo,
19: až se ochladí. Ne,
0: víš, kam my se pojedeme podívat? My se pojedeme podívat do Rokycké Slati.
3: Radek Škudrna
4: na Rádiu Blaník.
0: Za pár vteřin budou 2 hodiny, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a za mikrofonem s vámi Radek Škudrna. Mě tady zůstala normálně myšlenkama i očima na hlava u toho, co říkala Renča Pechů. O 30 stupňů, Renčo, rozdíl v teplotě.
19: No jasně, když ráno byla 0 nebo minus 2 a teď je v Rokický Slati 28, tak to máme kolik, Radku?
0: No 30. To je 30.
19: No.
0: Ne, já si jako představuju tu nulu, jo, když vidím, jak to vypadá venku. No, musíme se tam zajet podívat, ale víte, kam se ještě zajedeme podívat? Teda my úplně ne, ale Vlastusuka, jakožto krajánka, necháme někam zajet, aby tam rozdal šunku. Kamže to zajel a komu ji rozdá? Tak to se dozvíme za chvíli. Do té doby tady bude ale Jana Kirchner, Modrá, také nám zaspívají Afrik Simon, ale teď už je tady připravený Michal Šindelář. Hořely, padaly hvězdy. Tak příjemný poslech, jsou 2 hodiny odpoledne, sobota s datem 15. srpna.

0: Modrá, tak se jmenuje písnička, kterou vydala Jana Kirchner v roce 1999 a vy jste ji ve 2 hodiny a 11 minut k tomu slyšeli ve vysílání Rádia Blaník.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Prázdninový krajánek Rádia Blaník se vydal opět mezi vás, aby rozdal šunku od leka. A my se ptáme, kdeže prázdninový krajánek právě teď je. Halo, halo, Vlasto, kde pak si, ahoj.
2: Halo, halo, ahoj, přeju ti krásné odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji, tohle je Nový Jičín, Žilina, a náš další spokojený výherce Tomáš. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Rádio Blaník.
2: Tak vy jste vyhrál, já vám gratuluju.
3: Děkujeme moc, jsme moc překvapení a určitě si to užijeme s rodinou a s hostama.
2: Až další spokojený výherce Tomáš. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Rádio Blaník.
2: Tak vy jste vyhrál, já vám gratuluju.
3: Děkujeme moc, jsme moc překvapení a určitě si to užijeme s rodinou a s hostama na slavnosti, protože moje přítelky

0: Jak to?
1: Tož on má někdy takové skulinky, že jako něco napíše a buď vyhrajem, nebo nevyhrajem. A když vyhrajem, tak vždycky jo, klaplo to.
0: A tak to má být, takže máte hodného muže, což se cení.
1: Mám, někdy jo, někdy mám.
0: Někdy. Já myslím, že pořád. Tak jo, tak já vám gratuluju oběma, užijte si to, ať se grilovačka vydaří a třeba zase někdy nashledanou.
1: Děkujeme moc krát a zdravíme Radio Blaník.
2: Děkujeme a zdravíme Radio Blaník, ať se vám daří.
0: Takováhle báječná atmosféra panuje tady v Novém Jičíně, no a u vás může třeba panovat v příštích minutách, protože já už tu šunčičku nakládám a jedu směr Olomoucký kraj. Tak schválně, jestli zazvoním u vás. Budu se těšit. Ahoj.
3: My se taky těšíme. Ahoj, Vlasto.
4: Prázdninový krajánek
5: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko. Žijeme s chutí.
3: A nejen Vlastovi na cesty, ale vám všem, kdo posloucháte, posíláme další písničky. Za chvíli Richard Miller, Baroko, a teď si dáme nádhernou Marii Rotrovou a Jiřího Bartošku a Klíč pro štěstí. Příjemný poslech, hezkou sobotu.

Věří, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Richard Miller, jeho hosté s písničkou Baroko, posloucháte vysílání Rádia Blaník. Je 14 hodin 26 minut k tomu, sobota 15. srpna. A pokud se podíváme na tento datum zpátky do minulosti, tak pro zajímavost, před 57 lety proběhnul první den legendárního hudebního festivalu Woodstock. Vystoupili tam mimo jiné třeba Jimi Hendrix, nebo Joe Cocker, a nebo také Janis Joplin. Festival trval 3 dny a navštívilo ho přes 300 tisíc návštěvníků. Tedy Woodstock má dnes své 57. výročí. Dále ve vysílání Rádia Blaník za chvíli Brontosauři, také Miraj a nebo Nazaret. Tak buďte s námi.
1: Brzda, plyn a nebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. NFPDP.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
15: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
16: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
17: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
18: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
19: Vytáhni Jendu!
20: Co říkáš? Výtahy jedna?
19: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
20: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
19: Povídám, vytáhni Jendu!
20: No jo, výtahy jedna!
21: Teď my už máme výtahy jedna.
20: Jendo?
22: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
23: Jendo, ty seš ale bedna!
24: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz

0: Kame.
1: Svačina na cestu
2: a pohoda v nádražní čekárně.
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

0: Taková typická písnička k táboráku. Brontosauři na kameni kámen.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Znáte to, je teplo, prázdniny, sejde se velká parta, zapálí se vatra a opékají se buřty. No a k tomu samozřejmě nesmí chybět skvělé písničky, toho my jsme si na Rádiu Blaník dobře vědomí. A tak vám každý víkend od 6 do 7 hrajeme na Rádiu Blaník písničky k táboráku. A ještě jeden takový speciální dárek, který v této hodince máme, že vám zahrajeme jednu z legendárních nedvědovek, kterou vám zaspívá přímo Vojta Nedvěd. No a pokud by se váš táborák protáhl a chtěli byste i po 7 poslouchat písničky k táboráku, tak stačí, když si pustíte naše DAB rádio Český Blaník a tam to pokračuje od 19 až do 22 hodin. Tak nezapomeňte, dnes od 6 písničky k táboráku, skvěle nalazený Martin Ledinský, spousta krásných písniček a vy si můžete zpívat s námi.
1: Písničky k táboráku. Pohodové České rádio.
0: A vy si společně s námi můžete samozřejmě zpívat i nadále, a to nejenom při písničkách k táboráku, ale třeba teď docela. Za chvíli tady bude Petr Nať, Láska je tu s vámi, a teď už si dáme Ace of Base, The Sign. Tak příjemný poslech, za 2 minuty 3:15 jste s vysíláním Rádia Blaník.

0: Kershow ve vysílání Rádia Blaník za 6 minut budou 3 hodiny. Do celé nás čekají aktuální zprávy, s nimi tady bude Renata Anna Pechová. Také se podíváme na počasí dnes a zítra. A co nás čeká v příští hodině? No tak třeba skupina Opět a Radeček a s nimi Eli. Zaspívá i Michal Penk. Opuste nám ty chvíle strachu. A děkuju ti, zaspívá Lucie Bílá.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla...
0: Ve vysílání Rádia Blaník vám i v příští hodině budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes je jasno, teploty mezi 31 až 36 stupni, v 1000 metrech na horách je to poněkud chladnější, ale ne výrazně, 25 až 28 stupňů. Jak bude vypadat zítřek? Mělo by být zpočátku jasno až polojasno, ráno potom začne nejprve na západě, odpoledne i jinde v Čechách přibývat oblačnost, později bude tedy zataženo a popoledni bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer očekávejme místy přehánky nebo dokonce i někde bouřky. Teploty zítra budou opět velmi vysoké, mezi 32 až 37 stupni, na severozápadě polovině Čech 27 až 31 a v 1000 metrech na horách okolo 22 stupňů.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Tropy nás mohou ohrozit na zdraví. Daruj krev, zachráníš život. Čojka má v hledáčku e-shopy. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli teplotám platí výstraha před ohrožením zdraví. Podle meteorologů hrozí dnes a zítra přehřátí a dehydratace. Teploměry místy ukazují 35 i 36 stupňů a zítra vystoupají ještě výš. Dál také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požáru. Změnu přinese až přelom týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Nemocnice mají kriticky málo krve. Ministr Vojtěch proto prosí veřejnost o pomoc. Pravidelné i nové dárce. Zásoby se v letních měsících výrazně snížily, zatímco během prázdnin počet dárců klesá, potřeba krve roste. K operacím, porodům nebo léčbě závažně nemocných pacientů se totiž přidává i vyšší počet úrazů a nehod. Stavby v Česku jsou oproti slibům vítězů tendrů mnohem dražší. Bylo to u tunelu Blanka, metra D a teď jsou to Dukovany. když Fialova vláda v roce 24 oznámila vítěze na stavbu jaderných bloků jihokorejskou KHNP, cena byla 400 miliard. Podle ministra Havlíčka ale nakonec bude stát zřejmě jednou tolik. Kontroly e-shopů odhalily řadu pochybení. Česká obchodní inspekce jich ve druhém čtvrtletí provedla 103 a porušení předpisů zjistila v 94 případech. Jaké byly nejčastější prohřešky, prozradí mluvčí ČOJKY František Kotrba.
11: Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik. Zjistili jsme klamavé konání prodávajících vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací. Zjistili jsme klamavá opomenutí i případy, které se týkají spotřebitelských recenzí.
10: Kontroly internetových obchodů patří k nejkomplikovanějším z hlediska časové náročnosti i odbornosti inspektorů. Tolik zprávy a teď si budeme zase hrát.
0: Budeme si hrát písničky a tak různě, viď, Renčo?
9: Radek Škudrna
3: na rádiu Blaník.
0: Za pár vteřin budou přesně tři hezké sobotní odpoledne, které je v plném proudu. Vy jste s vysíláním rádia Blaník a za mikrofonem je s vámi Radek Škudrna. A protože je čas, jaký je, tak se nabízí otázka, kterou pravidelně o víkendu dáváme. Co vás v tomto týdnu potěšilo? Co vám udělalo radost? Ať to bylo cokoliv, nějaká pěkná oslava, dovolená, příjemný návrat z té dovolené, zkrátka dobře cokoliv, napište na telefonní číslo 603 118 118. My se krátce před tři čtvrtě na vaše SMSky podíváme, někomu z vás i zavolám, ale do té doby tady bude hromada pěkných písniček. Za chvíli třeba Lucie Bílá, děkuju ti, a teď už je tady připravený balet a Hej pane disc jockey. Tak příjemný poslech, ještě jednou hezké sobotní odpoledne.

0: děkuju ti.
1: 3 hodiny odpoledne, 11 minut k tomu, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byla písnička Děkuji ti od Lucie Bílé, která je vlastním jménem Hana Zaňáková. No a podíváme-li se do kalendáře, uvidíme, že je 15. srpna, tak víme, že svátek mají Hanky, takže by se dalo říct, že i Lucie Bílá. No, já jsem si hledal, kolik že těch Hanek tedy v České republice máme, je jich skoro na 146 tisíc a říkáme jim různými výrazy. Hanka, Hanča, Hani, Háňa, Hanička, Haninka, Hanulík, Hanulka, Haňulka, Haničinka, Hančí, Haňule, Haňula, Hanina, Handia, Hanuška. To je výrazů, co? No a nositelek tohoto jména, těch slavných, je opravdu velká hromada. Hana Ulrichová, Wagnerová, Holišová, Mandíková, Marvanová, ale mrkneme i na ty zesnulé, na které rádi vzpomínáme, jako je krasobruslařka Hana Mašková, herečka Hana Brejchová, Maciuchová, skvělá šanzoniérka Hana Hegerová. No a v neposlední řadě vás určitě, kdo pravidelně posloucháte Blaník, napadne i Hana Zagorová. Tak ano, všechno toto jsou nositelky tohoto slavného jména. My Hankám přejeme jen to nejlepší a jednu vám posíláme a přejeme ještě jednou, jak jsem říkal, jen to nejlepší. Tady Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, příjemný poslech s Blaníkem.
2: Měli jsme 2 hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Za pět minut půl čtvrté, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byla PH za tebou. No a pro vás dál slouží telefonní číslo 603 118 118, abyste napsali, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo radost. Třeba Vlaďka ze Seče nám napsala, že jí hodně potěšilo dvojčátko Jiřinka, která jí pozvala na krásné posezení. Vidíte, i takovéhle maličkosti potěší a jsou k radosti ostatním. Tak pište 603 118 118. Za chvíli se na vaše SMSky podíváme, také někomu z vás zavolám, aby se pochlubil přímo do vysílání. No a do té doby tady bude třeba skupina Opět a Radeček a s nimi Eli, anebo také Michal Penk. Odpustíte nám, takže rozhodně dál buďte s námi.
1: Dva roky prázdně vám slíbit nemůžeme.
2: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už v pondělí se dozvíte víc.
1: U nás na Blaní.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
4: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
13: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
14: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
18: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
17: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
18: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
17: Ozvěte se hned. Maxi dotace.cz.
18: Maxi dotace.
19: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
20: Potřebujete dětské kolo?
21: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
20: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
21: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
20: Raskal
21: a Bíny.
20: A teď navíc se slevou 30%.
21: HappySport.cz.
22: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
23: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Skupina Opět a Radeček a s nimi Eli, i tak to za to stojí. Tuhle skupinu jsem viděl minulý týden v Králově dvoře naživo na zámku a byl to vynikající zážitek. Doporučuji jít na skupinu Opět a Radeček. Teď ale jdeme na vaše SMSky s tím, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo radost. Vypíšete na telefonní číslo 603 118 118 a tak se pojďme podívat, co píšete. Mě potěšilo toto. Můj tchán Tonda je gurmán, tak jsem se na slapech snažil uvařit guláš, lečo a byl jsem velmi překvapen. Několikrát si přidal a prý velmi dobrý. To zahřálo sakra u srdce. Napsal Jarek ze Stodůlek. Tak Jarku, ať vám to vaří dobře dál. Luky z Brna napsal, mě tento týden udělalo radost, že jsem byl na krásném táboře v rekreačním středisku Drak v Křižanově na Vysočině a tímto tam zdravím. Luky, tak my zase zdravíme do Brna. Před týdnem jsem vydal dceru, krásná veselka, všichni jsme si to moc užili na Klínovci. Tady nepodepsáno, každopádně gratulujeme, ať to dlouho vydrží, navždycky. Tenhle týden si užíváme na dovolený v Malorce, je to tady pěkný a jídlo také, napsal Ondřej z Vysočiny. Tak Ondro, trošku závidíme. No a já už mám na telefonu posluchačku Janu Strutnová, já vás zdravím, hezké odpoledne, Jani.
1: Dobrý den, taky zdravím, Blaník.
0: Jani, i vy jste napsala SMSku s tím, co vás v tomto týdnu potěšilo. Co vás potěšilo?
1: Potěšilo mě to, že mě manžel oznámil na začátku týdne, že mě vezme i s mučkama, to máme obytňák, takže že pojedeme obytňákem do kempu, protože každou sobotu nebo každý víkend jezdíme do nějakého jiného kempu. Teď jsme si vybrali kemp Dachova, tady kousek od Trutnova.
0: A jak se vám tam líbí? Jak se vám tam líbí? Už tam jste?
1: Už tam jsme tady už vlastně od včerejška, je to tady paráda, sluníčko pálí úplně perfektně, voda je asi nějaký 27 stupňů, takže jako je tady fakt super.
0: A jak dlouho už tím obytňákem takhle jezdíte na dovolené?
1: Obytňákem jezdíme už druhým rokem, ale jinak jsme předtím měli klasický karavan.
0: To by Petr Slíva, tomu by úplně teď zaplesalo srdce, ten tím obytňákem taky hodně. A je pravda, že já potom roky toužím, ale ne a ne přesvědčit manželku. No uvidíme, tak
1: to
0: já...
1: Je, že ty manželky si myslím, že do toho musí jít úplně perfektně, protože chlap to odřídí a ženská si pak akorát užívá a relaxuje.
0: Vidíte, tohle jsem jako argument ještě nepoužil. Janě, tak děkuju, že jste i mě přivedla nějakou novou myšlenku a za to, že jste se s námi podělila, můžete ještě pozdravit takhle do vysílání, když už vás mám na drátě, kdybyste někoho pozdravit chtěla.
1: Tak já teda zdravím všechny Blaníci, co poslouchají Rádio Blaník a zároveň zdravím svoji rodinu do Trutnova, syna, dceru a samozřejmě moje vnučky, které jsou tady s náma, teď se někdy čákají ve vodě a prostě je to paráda. Všichni užívejte léta, užívejte sluníčka a kdo můžete, tak vyražte. Dostávat je ještě čas, protože pak začnou zase škola, práce a...
0: Je to pravda, už to bude takovej ten běžnej firmol.
1: Právě.
0: Jani, moc krát děkujeme, mějte se krásně, ať vám to tam, a já nebudu říkat utíká, ale ať si to tam užíváte.
1: Děkuju moc.
0: Jani, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pro vás ještě jednou děkuju, že jste psali SMSky dál, můžete na telefonní číslo 603 118 118 a já docela posílám další písničky, například teď Bad Boys Blue.

0: Karel Gott a muzika, písnička z roku 1985, nám zakončila další hodinu ve vysílání Rádia Blaník. Za 6 minut budou 4, do celé se podíváme na aktuální zprávy. S nimi tady bude Renata Anna Pechová. Dál se ještě podíváme na počasí dnes přes den a hlavně i zítra, jak to bude vypadat. No a co v té příští hodině, tak tam se ocitneme v blbým věku.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: Ale budeme moct třeba nazbírat diamanty.
1: A tak nám pozdě, hrtěnkou narty, ať ukradnou nám diamanty.
0: A co kdybychom se proletěli do galaxie přání?
1: Svět, co právě je tu, je jen místo věčně nesplněný přání.
0: Ať tak nebo tak, tak i v příští hodině vám ve vysílání Rádia Blaník dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnešní teploty mezi 31 až 36 stupni, na horách okolo 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů. Jak bude vypadat neděle, co se týká počasí? Počítejte, že zpočátku bude jasno až polojasno, ale během dopoledne se to začne zatahovat, odpoledne se zatáhne i na Moravě a očekávejme, že místy mohou být deště a občasně i bouřky. Nejvyšší teploty zítra přes den ovšem budou velmi vysoké, mezi 32 až 37 stupni, severozápadní polovině Čech 27 až 31 a v 1000 metrech na horách to bude přívětivější, tam to bude okolo 22 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hasiči bojují se živlem v Brně. Ve vedrech se jídlo rychle kazí. Počasí likviduje malé vodní toky. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hasiči bojují s požárem trávy v Chatové oblasti Brně Obřanech. Pomáhá jim také vrtulník. Policisté uzavírají nejbližší komunikace a zajišťují plynulý průjezd techniky k požářišti. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho popáleného člověka. Velitel zásahu si povolal jednotky z druhého stupně požárního poplachu ze 4. V létě jsou časté otravy z jídla. Kvůli vysokým teplotám se v potravinách rychle množí viry, bakterie i toxíny. Rizikem jsou třeba v pokoji odložené vařené těstoviny, rýže, saláty s majonézou. Místo výletu pak budete hlavně sedět. Kvůli průjmu vyhledalo letos lékaře přes 5 000 lidí a kvůli salmonele skoro 3 000. kachny víc chodí po dně než plavou, v tuňkách lapají rybky po vodě. Tak to vypadá na Mladoboleslavské Klenici a jejich přítocích. Od pátku proto platí zákaz čerpání vody z říčky pod pokutou 100 000 korun. A protože protéká zahrádkářskou kolonii, je pod kontrolou. Dnes se zastavil i odtok vody z Orlíku. Karviná se o své předškoláky postará. Město pro ně chystá řadu aktivit, které jim usnadní přechod ze školky do první třídy. Projekt se nezaměří ale jen na děti samotné, jak říká jeho manažérka Petra Kantorová.
9: Proběhne celá řada školení pro pedagogy mateřských i základních škol. Budeme pracovat také s rodiči těchto dětí, kdy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná budou probíhat takové inspirativní workshopy, jak s dětmi pracovat doma, jak je připravit na zápis a aby opravdu potom v té první třídě měli co nejméně potíží.
10: Součástí budou také ukázky jednoduchých her a cvičení pro využití doma. Tolik zprávy, teď vracím slovo Radkovi.
0: Děkuju, Renčo.
2: Radek Škudrna
3: na Rádiu Blaník.
0: Pár vteřin zbývá, budou 4. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník, s vámi za mikrofonem poslední hodinu Radek Škudrna. Já ještě zapnu mikrofon. No to teplo, to dělá divy. My jsme se mu teď ve zprávách hodně věnovali, viď, Renčo?
10: Jo, tak jsou to extrémy, ale budeme si muset na ně zvyknout.
0: Já teda takhle, vyprávět příhody všechny do rádia nelze. Zvláštně v tomhle čase, ale mě zaujala ta tvoje zpráva, že místo výletu pak budete hlavně sedět.
10: No, protože když sníš něco s tou salmonelou nebo zkažený, tak se z toho...
0: No ale počkej, to je 2 roky, no možná už trošku víc zpátky. Tak na mě v jednom obchodě čekal takový poslední hamburger, jo, a já jsem ty
10: a
0: věci...
10: A kde jsi seděl?
0: No já jsem pak ležel, klečel, brečel, kvičel a už to nikdy v životě nechci zažít. No.
10: V těchto vedrech je to zkažený hned, no tak lepší je.
0: To já pak to zkazí i tu dovolenou.
10: Ale já bych to viděla tak, že lepší je spíš pít. Taková chlazená dvanda točená, to myslím, že udělá zázraky.
0: Určitě, tady bych doporučil, prosím, pro dehydrataci, alkohol taky není úplně ideální, Renču neposlouchejte, voda je úplně ideální, jo? No, pojďme ale zpátky k písničkám, ty nás třeba mile ochladí, taková galaxie přání, kde se budeme moc proletět za chvíli s Leonou Machálkovou. No a teď tu je skupina Krištof, co bude pak? Tak příjemný poslech.

0: Galaxii přání jsme se proháněli s Leonou Machálkovou ve vysílání Rádia Blaník. Je 16 hodin 13 minut k tomu. No a my jsme v tomto týdnu s Miroslavem Táborským putovali po moravských toulkách. A kam nás vzal ve středu, si zreprízujeme právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další moravský tip na výlet. Na stezce mezi dvěma turistickými atrakcemi, jakými jsou Bouzov a Javoříčko v Olomouckém kraji, můžete vidět mnoho zajímavých míst. Samotný hrad Bouzov mám pro vás další moravský tip na výlet. Na stezce mezi dvěma turistickými atrakcemi, jakými jsou Bouzov a Javoříčko v Olomouckém kraji, můžete vidět mnoho zajímavých míst. Samotný hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně

0: pilot leteckých opraven Gbely, podplukovník Žídek s letounem MiG-21F, který byl po generální opravě. Příčinu nehody se nepodařilo uspokojivě vypátrat. Ví se pouze, že místo toho, aby pilot začal podle plánu stoupat, pokračoval v klesající trajektorii a nereagoval na zprávy ze základny. Podle nejpravděpodobnější verze praskl plexisklový kryt kabiny a došlo k dekompresi a také úlomky mohly pilota zranit. Letadlo dopadlo rychlostí asi 1300 km za hodinu, zhruba 600 metrů od hradu Bouzov. Na poli po něm zůstal kráter o průměru 10 metrů. Ze stroje se podařilo najít a sesbírat pouze nepatrné zbytky. A je tu také obec Bouzov, která má ve znaku rybu, ale paradoxně byste v okolí ještě před několika lety moc rybníků nenašli. Dobrý pozorovatel by si povšimnul v údolí potoka Javoříčko pouze pozůstatků několika hrází. Odkazují na dobu, kdy byly rybníky na vodním toku poskládané za sebou jako korálky na šňůrce. Doba jejich největší slávy skončila před 200 lety, kdy postupně zanikly. V letech 1998 až 2000 bouzovští obnovili tři z nich a k tomu ještě upravili dvě tůně. Zhruba v polovině trasy je u rybníka posezení a dál do Javoříčka vás pozvu příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
3: Minutu po čtvrt na pět a na Rádiu Blaník pokračujeme. Za chvíli se podíváme na to, kdo ze slavných dnes slaví narozeniny, ale do té doby třeba Lady Gaga, Bradley Cooper a teď už skupina Elán a Stušková. Tak hezké odpoledne.

0: Tahle písnička vznikla pro film Zrodila se hvězda a získala Oscara, Grammy i Zlatý globus. No není se čemu divit, to byla Lady Gaga a Bradley Cooper, Shallow ve vysílání Rádia Blaník. No a když už jsme u toho zrození, tak se pojďme podívat na to, kdo se narodil 15. srpna. Kdyby býval byl dnes žil, 257. narozeniny by oslavil Napoleon I. Bonaparte. Tak tomu popřát úplně nemůžeme, ten už tady opravdu dlouho není, ale komu popřát můžeme. A kdybyste ho potkali dnes na ulici, tak popřejte Janu Krauzovi, herci, moderátorovi, ten dnes slaví 73. Menší pravděpodobnost je, že byste potkali Bena Afflecka, ten má narozeniny také, ale český hokejista Jakub Voráček, kterému je 37, toho byste třeba potkat mohli. Tito slavní dnes slaví narozeniny a já vám řeknu, co nás ještě čeká po hudební stránce. Za chvilku Xindl X a Olga Koenigová a nebo také Tereza Kerndlová a Diamanty. Tak buďte s námi a všem zmíněným všechno nejlepší.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Tak já jdu, miláčku.
10: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
9: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
10: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
9: No, chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
10: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Za 5 minut 4:45 a tohle byl Xindl X a Olga Koenigová v blbým věku.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Věděli jste, že Xindl X je jeden z vystupujících v naší písničce Slunce dál svítí. A víte, k čemu je vám dobrá tahle informace? No protože ve chvíli, kdy uslyšíte hrát písničku tady u nás na Blaníku Slunce dál svítí, tak volejte sem k nám do studia od pondělí do pátku, teda pardon, o víkendu to neplatí, ale od pondělí do pátku volejte na telefonní číslo 800 109 109 a když se v takovém případě po písničce dovoláte jako první, tak už máte částečně vyhráno. Pak už jenom drobný takový maličký detail. My vám pustíme ukázku právě písničky Slunce dál svítí a vy nám řeknete, kdo v tom daném kousku zpívá. Co o něch zpěváků. A může to být třeba Xindl X, může to být třeba Olga Lounová nebo Igor Tymko. Těch zpěváků a zpěvaček je tam opravdu několik. No, pokud to uhodnete, tak máte 5000 v kapse. Pokud se to tomu před vámi nepovedlo, tak máte i jeho 5000 v kapse, to znamená 10 000. A to je příklad tohoto pondělí, kdy se hraje o 10 000. Tak si to nenechte ujít, v pondělí, pokud uslyšíte Slunce dál svítí, tak volejte 800 109 109 a třeba těch 10 000 vyhrajete právě vy.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Pohodové české rádio.
0: Pro dnešek už se s vámi loučí za mikrofonem Radek Škudrna, mě za chvíli vystřídá Martin Ledinský, ale já vám docela ještě stihnu poslat tuhle legendární písničku Smokey, Living Next Door to Alice. Příjemný poslech.

0: Na Blaníku Freddie Mercury za 7 minut bude 17 hodin. Teď už vás zdraví Martin Ledinský, přejeme pohodové sobotní odpoledne, před námi jsou další zprávy, s Renatou Pechovou budou tady už za chvíli. No a na co se můžete těšit v příští hodině, tak třeba na Ráchel od skupiny Oceán. Bude tu i Malá dáma od Kabátů. Nebo Dalibor Janda. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou ke 20 až 15 stupňům. V údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou svítit slunce, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne. Na severozápadě se večer místy začnou objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou opět vysoko, budou se pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel. Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
4: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
5: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
4: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Zákaz mobilů ve školách má celospolečenskou podporu. K utopení stačí 20 vteřin. Obec Karlík obchází Střelec.
2: Rádio Blaník.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji od 33 do 36 stupňů. To na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati byly minus 2 a na dalších místech v Česku kolem nuly. Zítra pak bude ještě tepleji, ale postupně se obloha zatáhne a mělo by začít pršet. 3/4 Čechů kvitují vládní návrh na úplný zákaz používání mobilů ve školách. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS. Čím starší lidé jsou, tím spíš jsou pro přísnou restrikci. U omezení ve školách ale nekončí. 71% lidí by dětem do 15 let zatrhlo i sociální sítě. Důvodem je chránit jejich duševní zdraví. U vody buďte opatrní. V Česku se každoročně utopí na 200 lidí. Mezi nejčastější příčiny patří alkohol, podcenění zdravotního stavu nebo nedostatečný dozor nad dětmi. Je to tichý boj o život, říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
8: ten, kdo se topí, si nezavolá o pomoc, protože opravdu z posledních sil se snaží, aby se nadechl, takže nebude křičet, nebude mávat rukama, bude bojovat o holý život. Tiše v řádu vteřin a ten, kdo plave nebo stojí pár metrů od něj, si toho vůbec nemusí všimnout.
7: K utopení stačí 20 vteřin. Skrytou pastí mohou být kryty zahradních bazénů, stejně jako nečekaná mělčina v místě, kde se člověk rozhodne skočit čipku. Odměna 50 tisíc, tolik nabízí zastupitel středočeské obce Karlík za informace vedoucí k dopadení člověka, který tam střílí kočky, píše TNCZ. Policie vyšetřuje několik případů a místním se ozývá střelba prakticky za domem. Zastupitel Tomáš Tesner pro TNCZ uvedl, že má pochybnosti, jestli policisté dělají dost, proto vypsal tuto odměnu. Tolik zprávy, teď se vám o dobrou náladu postará Martin.
0: Renato, děkujeme a za minutu a půl bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
9: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se nám přihlásí náš blanický krajánek Vlasta Suk, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Do té doby další písničky, chystáme skupinu Jelen, bude tu taky Eňa a právě teď Ráchel od skupiny Oceán. Tak ať se vám sobotní Blaník hezky poslouchá.

0: dělat?
1: Na Blaníku k vaší odpolední víkendové pohodě jeleni.
2: Prázdninový krajánek
3: Rádia Blaník.
1: Teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který někomu z vás dovezl další velkou šunku na kosti od Leka. Vlasto, ahoj, kam si se šunkou dorazil tentokrát?
4: Martine, dobré odpoledne, já se hlásím tentokrát z Olomouckého kraje, jsem v obci Bílsko, nedaleko Olomouce, kde nás poslouchá posluchačka Jana. Jani, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A Janička od nás získává šunku, protože tady Blaník hraje, tak vám gratuluju.
5: Děkuju.
4: Teď mi prozraďte, když jste se přihlásila, co vás k tomu vedlo?
5: No, měli jsme narozeniny, slavili jsme narozeniny, první já, potom syn, tak se přihlásili.
4: No a ono to klaplo, máme tady taky přítele, Janičky, dobrý den.
6: Dobrý, je to báječný, že máme vlastně výhodnou přítelkyni, lépe řečeno. A Rádio Blaník posloucháme pořád.
4: To jsem se chtěl zeptat, kde třeba všude nás posloucháte?
5: No všude, doma, v práci, všude.
4: To se mi líbí, tak to má být. A třeba kdybychom vypíchli nějaký pořad, který se vám nejvíc líbí na Blaníku?
5: Písničky na přání.
4: A co vy?
6: Taky písničky na přání a kompletně celý program toho Rádio Blaník.
4: Tak to jsme rádi. A ještě poslední otázka, když jsme u toho, jaká písnička třeba se vám nejvíc líbí?
5: Od Petry Černovské. Projdou se pasáži Luna.
4: To je krásná písnička. A co vy?
6: Já poslouchám všechno.
4: Blaník hraje hezky česky, takže vy si to užíváte.
5: Ano.
6: Určitě.
4: No a je tady i synátor Jiří, ahoj.
7: Ahoj.
4: Co na to říkáš, že maminka vyhrála?
7: Baláda.
4: Ano, já si to myslím. Odvážná, že se přihlásila. No a když jsem se ptal na ty písničky, jakou písničku máš nejradši ty?
7: Touha.
4: Od Danlandy?
7: Mhm.
4: Tak jo, tak ti děkuju za rozhovor, Jiříku, ahoj.
7: Ahoj.
4: Takže ještě jednou vám gratuluju, užijte si to, ať se vydaří grilovačka a třeba zase někdy při nějaké jiné hře. Naschledanou.
5: Děkuji, moc krát, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Tak tu máme další spokojené výherce. My jsme rádi, že můžeme dělat radost po celé prázdniny. Jak už jsem říkal několikrát, stačí se zaregistrovat do klubu posluchačů Rádia Blaník a příští sobotu se buď já nebo kolega Martin Císař objevíme třeba u vás. Tak hodně štěstí.
1: Vlasto, díky, paní Janě gratulujeme, zdravíme celou její rodinu a taky zdravíme do Bílska.
3: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko. Žijeme s chutí.

0: Na Blaníku Passenger. Za 6 minut bude 7:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady. Tentokrát vám kolegyně Ivalecká poradí, jak co nejlépe vyčistit vodu v bazénu. Ještě předtím tu pro vás budeme mít mimo jiné Marie Rotrovou. A chystáme taky Dalibora Jandu nebo skupinu Rednecks. Přeji hezký víkend.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
7: Vy, vykat a vidon, vidra.
6: A vidon?
7: Jasně, a vidon on triof. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
8: Ty má maminka.
7: No prostě všechno na jednom místě.
9: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
14: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
15: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Fí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Ty nejoblíbenější, které znáte.
10: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
9: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
10: Ráno od 5 do 6
9: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
10: Hezky česky na Blaníku. Ráno

0: Marie Rotrová na rádiu Blaník. Hezké odpoledne, teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Nevidíte přes zakalení vody v bazénu na dno? I tahle situace má své řešení.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Máte doma bazén? Možná už jste si všimli, že zatímco ještě před pár týdny byla voda krásně průzračná při vaší péči, v těchto vedrech se ale najednou začíná měnit. Trochu se zakalí. Na stěnách se objeví kluský povlak a během pár dnů může být z krásně modré vody docela slušná zelená bažina. A není se čemu divit. Teplá voda, sluníčko a nečistoty jsou pro řasy v bazénu doslova pozvánka na večírek. První rada je možná překvapivá, když se voda začne zelenat. Nesypte do ní automaticky další a další chlor. Nejdřív změřte pH. Pokud je mimo správné rozmezí, dezinfekce nemusí fungovat tak, jak má. Takže nejdřív srovnáme pH podle přípravku a doporučení výrobce. Teprve potom řešíme dezinfekci. U bazénu totiž neplatí, čím víc chemie, tím čistší voda. Filtraci nenechávejte běžet jenom pár hodin denně. Když je voda hodně teplá a bazén se intenzivně používá, potřebuje průběžně filtrovat nečistoty. Filtraci pouštějte jenom, když v bazénu nikdo není. Nejdřív všichni ven a potom teprve filtrace. No a co když už voda začíná zelenat? Mechanicky odstraňte nečistoty z hladiny, vysajte dno a očistěte stěny bazénu kartáčem. Potom zkontrolujte pH a podle výsledků použijte přípravek určený pro řešení řas nebo šokovou dezinfekci. Vždycky přesně podle návodu konkrétního výrobku. No a následně nechte filtraci pracovat, ideálně co to půjde, a kontrolujte její stav. Filtrační koš kontrolujte klidně každý den. Když se do něj během koupání nachytá tráva, listy, hmyz a další nečistoty, průtok se zhorší a filtrace nemůže pracovat naplno. U pískové filtrace zase sledujte tlak a podle pokynů výrobce ji v případě potřeby propláchněte. Jsou to jednoduché rady, ale skutečně fungují. Tak si užívejte letní koupání.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku pro vás chystáme další zprávy, ale ještě před nimi Baltimora, Hana Zagorová nebo taky Meky Žbirka.
2: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Meky Žbírka, jo, ty hodiny mi dneska moc nejdou, teď si ale dám pozor. Za 5 minut bude 6, pěkný podvečer. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už začnou písničky k táboráku. Chystáme Michala Tučného se skupinou Greenhorns. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Těšte se taky na Vabyho Daňka.
1: Nikdy neměl ani zdání, jak se hrával Bob.
0: A v písničkách k táboráku vám bude zpívat taky Vlasta Rédl.
2: S Bohem galánečko, já už musím jít.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Se zdržením počítejte na brněnské dálnici D1. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D1 z Brna na Prahu. Na 74,5 kilometru za sjezdem na Hořice blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. S kolonou počítejte na dálnici D1 ve směru z Kroměříže do Brna. Za Vyškovem pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Zdržení je na 10 minut.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná, na severozápadě Čech budou kránu postupně přibývat mraky. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne. Večer se začnou hlavně na severozápadě místy objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
4: Internetový podvod za 13 milionů. Tramvaj bez klimy je teď o život. Čojka má v hledáčku e-shopy. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Podvodný inzerát vybízející k investování se známými osobnostmi má další oběť. Tentokrát naletěl 76-letý muž z Trutnovska. Domníval se, že investuje společně s premiérem Babišem a televizní moderátorkou Tománkovou. Přišel o celoživotní úspory ve výši 13 milionů korun. Policisté opakovaně před kyberzločinci varují. Cestující se v horkých dnech v neklimatizovaných tramvajích a autobusech doslova pečou, píší novinky.cz. Test s termokamerou ukázal, že lidé na některých místech ve voze musí snášet teplotu i přes 50 stupňů Celsia. V klimatizované tramvaji je o 12 stupňů míň. Pokud cestujete po Praze, raději volte metro. Kontroly e-shopů odhalily řadu pochybení. Česká obchodní inspekce jich ve druhém čtvrtletí provedla 103 a porušení předpisů zjistila v 94 případech. Jaké byly nejčastější prohřešky, prozradí mluvčí Čojky František Kotrba.
8: Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik. Zjistili jsme klamavé konání prodávajících vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací. Zjistili jsme klamavá opomenutí i případy, které se týkají spotřebitelských recenzí.
4: Kontroly internetových obchodů patří k nejkomplikovanějším z hlediska časové náročnosti i odborností inspektorů. Stovky lidí všech generací v krojích dnes zaplavili Domažlice. Sobota je hlavním dnem 70. 42. ročníku třídenních chodských slavností. Podle pořadatelů, historiků, krejčových i etnologů se chodský kroj opět dostává do módy a nosí ho hodně mladí. Jeden z nejstarších národopisných festivalů pokračuje i zítra. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer, teď vracím slovo Martinovi.
0: A je 18 hodin, pěkný večer.
3: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Pravé české léto, to je i vůně špekáčku a praskající zvuk ohně. Ale pozor, je velké sucho a tak na mnoha místech je rozdělávání otevřených ohňů zakázané. Mám ale řešení. Pokud si tu atmosféru přesto chcete zachovat a přitom nechat své okolí v maximálním bezpečí, vyhledejte si na internetu na stránkách YouTube Útulný táborák a tam můžete sledovat dlouhé hodiny nádherné praskání ohně a krásný pohled do plamenů, které nic nepodpálí. Jo, zkrátka pokrok nezastavíme. Za několik minut vás na Blaníku čeká další živá nedvědovka, dnes od Vojty Nedvěda, a bude to opravdu krásná, legendární písnička. Za chvilku ji uslyšíte. Teď už ale pro vás na Blaníku máme Michala Tučného se skupinou Greenhorns. Tak hezký poslech, písničky k táboráku začínají.
5: Písničky k táboráku.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku k vaší sobotní pohodě Zahrada tichá od skupiny Projektil.
1: Letní živá nedělovka.
2: Na Blaníku.
0: Ano, jak už dobře víte, přes letní prázdniny vám každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku hrajeme exkluzivně jenom pro vás, naše skvělé posluchače, živou nedvědovku. Vojta Nedvěd se svým bratrancem Honzou Nedvědem mladším prostě na tu kytaru válí. To je jasná věc. Pro tento víkend si pro vás Vojta Nedvěd připravil písničku Frankie Dlouhá. Na tu zná v Česku snad úplně každý. Vznikla v 70. letech pod rukama Honzy Nedvěda, který k ní napsal český text na melodii jedné americké folk countryové skladby. Takže na Blaníku Frankie Dlouhá v podání Vojty Nedvěda. Vojto, vítejte na Blaníku.
3: Krásný dobrý večer, blaničtí posluchači, máme tady písničky k táboráku a když jsem přemýšlel nad tím, co si dáme, tak samozřejmě u žádného táboráku nemůže chybět Frankie Dlouhá.
0: A na tuhle písničku jsem se šíleně těšil, tak si ji s námi užijte.

0: Radio Blaník.
1: Písničky k táboráku.
2: Za námi krásná písnička s Bohem Galánečko, kterou v roce 1984 napsal Vlasta Redl. Dokázal v ní geniálně propojit folkový písničkářský styl s absolutní úctou k moravskému folkloru. Výsledkem je tahle melancholická a přesto povznášející balada o loučení, lásce a o dobrém vínu, která po desetiletí zní u cymbálu i u kytary. Za chvíli na Blaníku Pacifik nebo taky Jiří Schellinger, od kterého vám zahrajeme Holubí dům. A pozor, o Holubím domě nebudeme za chvíli jenom zpívat, ale taky si povíme, kde u nás v Česku vznikne takový skutečný Holubí dům, který se bude starat o holoubky, kteří se dostali do nesnází. Tak zůstaňte s námi, ta pravá sobotní pohoda na Blaníku pokračuje. Za 3 minuty bude 6:30.
1: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
3: Slunce dám, nám svítí,
4: je 1000 na ruku.
1: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: další všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat, ten obchod mám rád.
10: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
10: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: HappySport.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Písničky k táboráku.
0: Na rádiu Blaník.

že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle

0: Hezký podvečer na Blaníku v písničkách k táboráku Holubí dům od Jiřího Schellingera.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: A s tímto tématem ještě nekončíme. Jak se v písničce zpívalo Hledám dům holubí, tak ten už brzy nebudeme muset obtížně hledat. Jeden takový holubí dům totiž vznikne u Brna. Konkrétně se jedná o záchranné centrum pro 10 000 holubů. Hotové má být v zimě a sloužit bude jak nemocným, tak i zraněným opeřencům. Za tímto skvělým projektem stojí Institut pro záchranu holubů. Jak bude tady ten dům vypadat, to už nám prozradí jeho předsedkyně Veronika Petráková.
2: Bude tady ošetřovna, my tomu říkáme pracovně nemocnice, karanténa. Potom tady bude malá rozletová voliéra pro ty pacienty, kteří se vrací potom zpátky do města. A pak tady budou voliéry pro handicapované holuby, kteří tady zůstanou už.
0: Institut také šíří osvětu a vyvrací mýty o holubech samotných, například, že jsou přenašeči nemocí na člověka. Přitom pravda je taková, že asi tím největším přenašečem nemocí na člověka je sám člověk. Takže až potkáte zraněného nebo vyčerpaného holuba, určitě se nebojte postarat se o něj a odvést ho do nějaké záchranné stanice ve vašem okolí.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Karel Zich, Věra Martinová a nebo taky Pavel Žalman Luhonka. A od 7 tu budou písničky na přání.
1: 2 roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už v pondělí se dozvíte víc.
1: U nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je léto.

0: Pavel Žalman Lohonka na Rádiu Blaník. Za 5,5 minuty bude 7. Písničky k táboráku jsou za námi, další tu budou opět zítra od 18 hodin, ale na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli úderem 19. hodiny písničky k táboráku teprve začínají a budou vám hrát až do 10. večerní. Teď už ale k programu, který nás čeká tady na rádiu Blaník. Před námi jsou písničky na vaše přání. Vybrali jste Petru Janu s Jiřím Barešem. Budou tu i Jojo Band. Nebo Pavel Novák.
1: Hledám, stále hledám, rým, už po desáté.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou ke 20 až 15 stupňům. V údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou svítit slunce, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne. Na severozápadě se večer místy začnou objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou opět vysoko, budou se pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Chata v Toužimi Smilově na Karlovarsku za 2 miliony 199 tisíc, byt 1 plus 1 v Karlových Varech Drahovicích za 2 miliony 830 tisíc, byt 2 plus 1 v České Lípě za 3 miliony 750 tisíc, byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 5 miliony 990 tisíc a rodinný dům v Ostřešanech na Pardubicku za 5 miliony 749 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
6: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
5: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
7: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za 3 minuty bude 7, my vám přejeme krásný sobotní večer. Začínají písničky na přání, svátek má Hana, tak přejeme všechno nejlepší. Vzkazů je dnes opravdu více. Jo, požehnaně jich tu máme, tak určitě budeme na vaše přání hrát o něco déle, minimálně do 10. hodiny. Rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi František od skupiny Buty a tuhle písničku vybral pan Jaroslav z Libáně. Fando, přejeme ti k tvým 50. narozeninám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu dalších spokojených let přeje celá tvá velká rodina a přátelé nejen ze Zelenecké Lhoty, kde od narození žiješ, tak my se přidáváme k 50. přejeme Fandovi všechno nejlepší a tady jsou Buty a František.
2: Písničky na přání
8: na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku František od skupiny Buty a teď už Petra Janů s Jiřím Barešem. Napsala Naděžda ze Smiřic. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Petry Janů a Jiřího Bareše. Jsme stálí pro mého manžela Radka Kratochvíla ze Smiřic se vzkazem všecinko, jen a jen to nejlepší k tvým dnešním krásným 55. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, ať si stále ten můj milovaný, usměvavý a pohodový manžel, kterého moc miluji, si to nejlepší, co mě v mém životě potkalo. To ti ze srdce přeje tvoje manželka Naďa Kratochvílová ze Smiřic.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé.

0: Na Blaníku Petra Janů s Jiřím Barešem a teď už Ryby tví od Jojo Band napsala Eliška z Lomu u Mostu. Milánku, k tvým krásným 70. narozeninám ti celá naše rodina přeje především pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších společných let. Děkujeme ti za lásku, podporu, všechny chvíle, které jsme spolu prožili a za to, že jsi vždycky součástí našich životů. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať je každý další rok plný radosti, pohody a krásných okamžiků. Všechno nejlepší přeje Eliška a její rod.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu.

Na Blaníku jsme se v písničce Rybitví vypravili až na východ Čech. No a teď už Tereza Mašková s Markem Lamborou napsala Aneta z Čenkova u Malšic. Všechno nejlepší naší babi Janě. Přejeme ti pevné zdraví, dobrou náladu a hlavně, ať tvoje slepičky snášejí tak poctivě, jako ty rozdáváš radost. A kdyby náhodou přestali, zkus jim pustit Rádio Blaník. Třeba se chytnou. Máme tě moc rádi, přeje tvá milující rodina a vnoučata Anjulka, Elinka, Miky a Teo. Mirka z Kazněhova napsala, zahrajte písničku k dnešnímu svátku pro Haninu z Kazněhova. Milá Hani, přejeme ti hodně zdraví, pohody a lásky, krásné zážitky v lese a s Dorinkou a splnění všech přání. Máme tě moc rádi, Majdička, Jiřík, mami, tatí a zvířecí členové rodiny.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi Pihovatá dívka od Pavla Nováka, napsala Hana z Louňovic pod Blaníkem. Milí Blaníčku, prosím zahrát písničku Pihovatá holka, nejen proto, že jsem také pihovatá, ale také Hanka. Písničku posíláme všem Haničkám k svátku, které náhodou také budou poslouchat. Jste mé srdcové rádio a když mi vás někdo přeladí, tak mě to dost naštve. Buďte i nadále skvělí, pohodoví, vtipní a mějte krásné dny, to napsala Hanka. No tak teď se úplně nabízí, abych byl vtipný, ale takhle na povel, no já nevím, já to radši nechám. Každopádně Haničko, všechno nejlepší k svátku. Zdravíme do Louňovic pod Blaníkem a hrajeme Pavla Nováka. Tohle je Pihovatá dívka pro pihovatou dívku.

Na Blaníku dohrává Pavel Novák a teď už Čejka Band Večerníček napsala Ilona z obce Přišimasy. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro pana Miroslava Sládečka k jeho 76. narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. Dcery Ilona, Jana, Simona, vnoučata Maruška, Venda, Anička, Kačenka, Michalka, Mireček, Malvínka a pravnoučata Majda a Honzík posílají velkou pusu.

0: se to má.
1: Shake a Band na rádiu Blaník a teď už Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou, to se oslaví a k tomu mnoho, mnoho vašich přání. Napsal prvňáček z předboje: Haničko, všechno nejlepší k svátku ti přeji a užij si ho, taky už se nemůžu dočkat, až budeme spolu a oslavíme ho a já ti dám dárečky. Jsem s tebou moc šťastný a děkuji ti za všechny lahůdky, co pro mě děláš. Miluji tě a nikdy tě milovat nepřestanu, tvůj prvňáček. Napsal taky Daniel: Rádio Blaníčku, zahraj písničku k svátku pro Alenku Kouteckou z Nového Bydžova. Milá Alenko, přejeme ti vše nejlepší a ať ti vše dobře dopadne. To ti přejí syn Daniel, manžel Ladislav, dcera Adélka s vnučkou Ejminkou a Martinem, dcera Eva s rodinou, maminka Dáša a tví psí miláčci Beník a Ferdík. Své přání poslal taky Honza z Orlové. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro dva oslavené Honzu a Nikol. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Zároveň bychom chtěli pogratulovat Nikolce a Tomášovi k narození syna. Ať vám dělá samou radost, roste jako z vody, je zdravý, má sílu lva a moudrost sovy. To vám přejí Honza, Gabka, Nikol, Tomáš, Dominik, Maruška, babička Šárka, děda Radek, strejda Michal, teta Iva, Péťa a babička Lidka. Napsala taky Jana z Jevan: Dnes slavíme své krásné 35. narozeniny. Jako každý rok bych dostala píseň na přání od taťky Honzíka z Jevan. Ale bohužel, ale jsem si jistá, že ze zhora mi přeje všechno nejlepší a hodně zdraví. Tak si to užijeme se zbytkem rodiny a vzpomínáme na tebe, taťko. Jana z Jevan. Karolína ze Zvěrotic píše: Prosíme o zahrání písničky pro naší maminku a babičku k svátku, který měli ve čtvrtek. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí Míra, Matýsek a Kája s Filipem. Máme tu taky přání od Šárky z Rodné. Milý Blaník.

Ježíšku, dnes slaví Kuba Prášek z rodné 10. narozeniny. Chtěli bychom mu popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém školním roce. To všemu přeje mamka, taťka, bráška Mareček a ségra Monika. A ještě přání od Ivety z Jílového u Prahy. Prosím o zahrání písničky pro naše vnoučata Tomíka a Tádíka. Dnes slaví narozeniny Tomík 7 let a Táda 4 roky. Přejeme hodně zdravíčka, babička s dědečkem. Tak hrajeme, to se oslaví, a z Blaníků přejeme krásnou sobotu.

0: Na Planíku dohrávají Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou. Za 6 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Jiří Schellinger.
1: Je tak báječný.
0: Švihák lázeňský. A na vaše přání taky Lucie Bílá, Rybičky 48 se skupinou Holky a za malou chvíli Petr Kolář. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
12: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
11: Potřebujete auto na výlet?
12: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
11: Nebo chcete styl na každý den?
12: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
11: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
12: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: A teď už je před námi Petr Kolář, napsala Jiřina Sturnová. Dobrý večer, prosím, zahrajte paní Haně Dvořákové z Jenišovic. K dnešnímu svátku jí přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Jiřina a Tonda z Vrchůry. Jo, z Vrchůry, promiňte, jo, musím se opravit. Z Jaroměře napsala Míla, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Tomáše z Jaroměře. Drahý Tomášku, za ty roky po tvém boku bezpečně vím, že si to nejlepší, co mě v životě potkalo. Děkuji ti za každou společnou chvíli, za tvou lásku, oporu a smích, kterým naplňuješ náš domov. K tvým 60. narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, spokojenost a ještě nespočet krásných společně prožitých let. Moc tě miluju, tvoje Míla. A Petra z Prahy napsala toto přání, moc vás zdravím a prosím o písničku pro paní Hanu Hýrovou. Milá mamko, posílám ti k tvému svátku písničku s přáním pevného zdraví a aby každý den schovával alespoň malý důvod k radosti. Dcera Petra.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku Petr Kolář, teď už je čas na dobrý kafe, zpívat bude Lucie Bílá, napsal Lukáš. Zdravím vás, bylo by to pro Tomáška, co má narozeniny. Přeju mu hodně zdraví a štěstí, ať si užije prázdniny, ještě než půjde do první třídy. Děkuji moc. Ondra Stachova píše, ahoj rádio, dneska slaví svůj svátek naše drahá Hanička Kuželková Stachova a my jí chceme popřát všechno nejlepší k svátečku a spoustu krásných dárečků. Máme tě všichni mocinky moc rádi, všichni její kamarádi. A Jiří z Chomutova píše, naše milá Haničko Burdová z Chomutova, k dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a ať se ti všechno daří. To ti přejí Lukášek, Klárka, Michal, táta, Macíček a Méďa Béďa a Hani, ať tě doma moc nezlobí. Jste s rádiem Blaník.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá na Blaníku, teď už Rybičky 48 se skupinou Holky a já dneska slavím. Písničku vybrala Iveta z Lhotky. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku od Rybiček 48 pro dceru Nikolku Petrovou z Lhotky u Lochovic k 11. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, ať se ti v životě daří a nic tě neporazí. To ti přejí maminka, tatínek, pejsek Bruno plus kočičky, babička Štěpánka s dědou Ivanem, babička Anička, Jana, David, Ondra, Matyášek, Renda, Sviky, Moníci, Pája, Lucka a Jana. Karolína z Litvínova píše: pro Rudu z Litvínova chci ti poděkovat za trpělivost, pochopení, respekt a lásku. Potkali jsme se ve správnou chvíli a naše povahy a smích jsou toho důkazem. Děláš mě šťastnou a cítím s tebou pouto, který jen tak někdo nepřetrhne. Všechno nejlepší k tvým narozeninám přeje K. A Radek ze Srní poslal toto přání: pozor, pozor, na Srní se dneska dějí věci, Jarda Liška a Tomáš Knížek 50 slaví přeci, prase už se na ohni pomalu obrací, studené pivečko se v krku rychle ztrácí. Přejeme vám spoustu zdravíčka, štěstíčka a hlavně hromadu šťastných kilometříků v sedle, ať vám pneumatiky na motorkách pořádně dělají vžum. A k tomu, ať na nás na všechny padají stříbrný čtverečky.

0: Na Blaníku dohrávají Rybičky 48 se skupinou Holky a teď jsou před námi Imagine Dragons, napsala Martina Zbatelova. Maminko, dnes svůj svátek máš, tak ať si ho užíváš. Hodně smíchu, štěstí, zdraví, ať tě život pořád baví. Pusu od nás posíláme, protože tě rádi máme, tvoje holčičky. Napsala taky Alena z Nového Bydžova. Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší vnučku Emilku Drbohlavovou, která slaví své páté narozeniny. Milá Eminko, k tvým pátým narozeninám ti posíláme tuto písničku, kterou máš moc ráda a spolu si ji často zpíváme. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí a ať tvůj život provází jen štěstí a hodní lidé. Přeje babička Alena, děda Láďa, strejda Daník, maminka Adélka s taťkou Martinem, babička Dáša, psí kamarádi Ferdík a Beník a kocour Mikeš. Tak všechno nejlepší i od nás.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Imagine Dragons na Blaníku, teď už švihák lázeňský od Jiřího Schellingera, napsal David z Vysokého Mýta. Ahoj, posíláme písničku naší skvělé kamarádce Aje, která vyráží do lázní. Přejeme jí, ať se pořádně zregeneruje a nezapomene, že lázně jsou na odpočinek, ne na lov lázeňských šviháků. Hezký večer.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové, napsala Jana ze Znojma. Dobrý den, zahrajte prosím na dnešní oslavu do Dobšic u Znojma. Zdeňce k narozeninám přeje celá rodina, hodně zdraví, štěstí a pohody. Máme tu taky přání od Ivana z Holic. Dobrý den, milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji manželku, maminku i babičku v jednom za to, že se o nás stará s láskou a pochopením. Za to jí moc milujeme a doufáme, že tu s námi ještě dlouho bude. K dnešním kulatým narozeninám jí přejeme všechno nej. Manžel Ivan, dcera Iva, zeď Staník a vnučky Kristýnka, Karolínka a syn Petr.

Na Blaníku dohrává Helena Vondráčková. Teď už jsou před námi Na vaše přání proměny od skupiny Čechomor a Lenky Dusilové, píše Romana z Mostu. Zahrajte prosím písničku pro kamarádky a kamarády, kteří se dnes sešli na zahradní párty v Rudolicích. Blaníčku popřej prosím také všem Zuzankám, Petruškám a Pavlínkám k jejich svátku. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu. Tak všechno nejlepší, holky.

0: Na Blaníku dohrávají Proměny od skupiny Čechomor a Lenky Dusilové. Za půl minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich mimo jiné Karel Gott. Víc stále mát. Vybrali jste taky Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, jako skřín.
0: Nebo Michala Davida. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná až polojasná, na severozápadě Čech budou k ránu postupně přibývat mraky. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia, jo, takže můžeme naměřit i kolem 7, ale plus 7. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne, večer se začnou hlavně na severozápadě místy objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání pokračují. Teď už je před námi Báječná ženská od Michala Tučného. A napsal si o ní mimo jiné pan Jaroslav z Horní Krupé pro Báječnou ženskou Janu Dvořákovou do Jilmu u Chotěboře pro dobrou pouťovou náladu. Hezky si to užij i s rodinou. Jak říkal kamarád, ty jsi malá, ale šikovná celá. Já zdravím a měj se moc fajn. Ahoj a papá přeje Jarda z Krupé. Máme tu taky přání od Míry z Modřovic. Milí Blaníku, chtěli bychom nechat zahrát naší milované manželce, mamince, babičce Marušce Lojínové z Modřovic k jejím krásným 70. narozeninám a popřát jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let. Přejí manžel Mirek, synové Míra a Marek s rodinami, syn Radek a sousedé Pepa s Kájou, Jirka s Miluškou, Jarka s rodinou, všichni další kamarádi a hlavně vnouček Mireček. Napsala taky Hana ze Staré Role. Milý Blaníčku, zahraj prosím pro moji ženu Haničku. Tak on to píše Míra, dobrá tedy. Takže Míra, jo. Milý Blaníčku, zahraj prosím pro moji ženu Haničku Čumovou k jejímu svátku. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví a ještě hodně společných let spolu. Miry s rodinou, Míša s rodinou a všichni vnoučata, kamarádi a manžel Míra. A taky tady máme od Martiny přání. Ráda bych nechala zahrát pro Jirku Kabáta z Vilasovy Lhoty u Petrovic, který slaví krásné 60. narozeniny. Milý Jirko, přejeme ti pevné zdraví, spoustu pohody a nezlob pečovatelky. Přeje Martina, myslivec Pája a Sidík.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Michal Tučný na Blaníku, teď už Fernando od Aby, napsal Miroslav ze Zvěrotic. Prosíme o zahrání písničky pro naší babičku k jejím 67. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let přejí Míra s Alčou a Matýskem, Jarda s Andrýskem a Áďou, Kája s Filipem. Máme tě rádi, ty naše bábo. No a máme tady taky přání od Zdeňky z Troubek nad Bečvou. Milý táto, přejeme ti k tvým 85. narozeninám hlavně zdraví, vitalitu a ať ti roste zahrádka a nadále baví hokej. Přeje celá rodina, co právě slaví. Tak vše nejlepší je od nás z Blaníku.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Karel Gott, Být stále mlád, a k tomu spousta, velká spousta vašich přání. Tak pojďme na ně, napsala Lenka z Plzně, naší milé mamince, babičce, Belánce ze Senevidy. Přejeme všechno nejlepší k svátku, hlavně moc zdraví, štěstí, pohody a úsměvu na tváři. Máme tě moc a moc rádi, pusinky posílají Leni, Tom, Alinka, Vandinka a velké Huff od pejska Vény. Píše taky Veronika z Rokycan, drahá maminko, babičko, prababičko, teto Maruško Skálová, přejeme ti k tvým 76. narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka. To vše vinšují manžel Míra, dcera Veronika se syny, syn s rodinou a neteř Radka s rodinou. Své přání z Vilémova poslala Petra, písničku bych poslala do Zahořan u Vilémova. Přejíme rodině, ať jsme spolu pořád šťastní a že je mám ráda. Černoška, zdravím všechny, mám vás ráda. Z Kouři mi píše Milena, vše nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, přeje Milena. No a máme tady taky přání od Kateřiny z Chlumce nad Cidlinou a tento vzkaz míří do Štíta. Milí Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naší babičku Květu a dědu Fandu k narozeninám. Přejeme vám hlavně hodně zdravíčka a máme vás moc rádi. Přejí Romča a Lenka s rodinami a vnoučata, Káťa, Martin, Terka, Lucka, Tomášek a Matyášek. Z Kňoviček napsala své přání Vladimíra, můj úžasný manželi a milovaný tatínku, tímto ti chceme popřát k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a klidu, si ten nejlepší člověk v našich životech, moc si tě z celého srdce vážíme a ať se stane cokoliv, tak všechno zvládneme a nic nás nezastaví. Ze srdce přeje manželka Vlaďka a naše děti Kristýnka a Míša junior. Si pro nás vším, co v životě potřebujeme a moc si tě vážíme. Co pro nás děláš? Lucka z Jablonce nad Nisou, dobrý večer, prosíme o zahrání písničky pro naší babičku Hanku k dnešnímu svátku. Babi, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, pohodu a klid, máme tě všichni moc rádi. Radek, Lucka, Ráďa, Adélka, Zdeněk a Zvěřinec. A ještě tu máme přání, dvě přání koukám, jedno z Horoměřic od rodiny Liškových. Naše milá babičko Haničko, k dnešnímu svátku ti přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ale také samozřejmě hodně lásky, štěstí a spokojenosti, ať si pořád tak fit a ve formě. Užij si ještě zbytek dnešního svátečního dne, moc ti děkujeme za dnešní pohoštění, doufáme, že se ti dárečky líbily, máme tě moc rády, to ti z celého srdce přejeme. Lištičky. A máme tu přání taky od Jany z Vysokého Mýta. Posíláme tuhle písničku Davidovi ke 46. narozeninám. Parta z Vysokého Mýta.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

a mnoho úspěchů ve škole, to vše a mnohem víc přejí mamka, děda, Nikolka a Pepa. Iva z Nespek píše, naše Dito, Nespečáci ti přejou všechno nejlepší k narozeninám, máme tě moc rádi, Markéta z Prahy, písnička je i pro pana Miloše Pecha z Prahy k jeho narozeninám. Milý Milošku, chceme ti popřát k tvým 65. narozeninám, které jsi měl 13. července. Hodně štěstí, zdraví a lásky, máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Pusu Maky, Gáby a vnučky Laurinka s Amélkou a taky Vykou Ušek a ti tvoji oblíbení klokani z Vršovic, ať ti dělají radost.

teď už na psání, tady u nás na Blaníku Hana Zagorová z Drupy mi píše: Emil z Písku, prosím krásnou písničku pro všechny Haničky i pro tu mou nejlepší Haničku ze všech Haniček. Míla Stloskova píše: dobrý den, prosil bych zahrát svojí mamince a babičce k svátku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Míla, mám vás moc rád. Z Dětenic napsala Jana: milý Blaníčku, prosím zahrát mému manželovi k 60. narozeninám. Ty můj Ryšané, přeji ti vše nejnej, hlavně zůstaň zdravý, to nám stačí. A teď popadni mikrofon a všem se předvéti, jaký jsi zpěvák. Moc děkuji, jste skvělé rádio. No my děkujeme. Jarouš z Olomouce poslal toto přání: milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Haničku z Olmíku s přáním všeho nejlepšího k dnešnímu svátku. Moc děkuji a přeji hezký den, Jarouš. A ještě vzkaz od Lukáše: prosím o zahrání písničky do Roučkovic. Sedíme u ohně, pohoda, grill a děkujeme moc dědovi Františkovi za pohodu a za pomoc.

0: Na Blaníku Hana Zagorová a Drupy, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Jarda Hypochondr.
1: Dneska to rozjedem na plný pecky.
0: A na vaše přání taky Michal David, Bobr a Motýl a za chvilinku Síla starých vín od Škvorů. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebudou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
3: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
2: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: na rádiu Blaník.
1: A teď už síla starých vín od škvorů, píše Magdalena z Besednice. Romčo, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným kulatým narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do budoucích let. To vše přeje sestra Magdalena, manžel Karel, Kája, Kuba a Tom. Lada z Ratenic píše, milý Blaníčku, zahraj písničku pro mou sestru Danušku jejím narozeninám. Z rozhledny Bohdanka přeje sestra Lada, děvčata a mamka. Píše taky Petr, milý Blaníku, zahrajte nám prosím písničku Síla starých vín od škvoru na Horní Dechtov, kde sedíme s kamarády v pergole, kteří nás navštívili ze Šluknova. Dáváme si masíčko, plzíňku a nechybí ani slivovička. Tímto přejeme kámošovi Jirkovi, který jde zítra závodit na Ironmana do Hradce Králové, aby se mu dařilo a zvládl to. Jedeme mu tam také fandit. Tomu přejí kamarádi Petr, Láďa, Olča, Dana, Danuška, jeho kočka a Venca s Mífou. Z Mostu napsal pan Ladislav, chtěl bych zahrát písničku mé milované manželce Haničce k jejímu svátku. Zároveň jí přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Manžílek Láďa z Mostu. A Bětka Stachova píše, čau rádio, rádi bychom popřáli k svátku naší milé holce Hance Špotové do Tachova s přáním všeho nejlepšího a hlavně moc nechlastej. A mysli na dobré mravy, moc děkujeme za zahrání, její skvělá rodina. No Haničko, dneska máte svátek a oni by vás takhle šidili, no jen si sklenku dejte.

0: Škvoři na Blaníku, teď už vyznání od Bobra a Motýla, píše Antonín. Všechno nejlepší k svátku, miláčku, Iceby ti přeje tvůj Léďa. Píše taky Ivan z Kozlova. Myško moje, všechno nejlepší k zítřejším narozeninám, štěstí, zdraví a stále plno energie, myslím stále na tebe a chtěl bych být s tebou, i když vím, že to nejde. Mám tě moc rád, tvůj Kaštánek. A rukou psaný dopis tady máme od Květušky. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky mému partnerovi Josefu Sedlákovi z Hostomic. Až se tě někdo, Pepíčku, zeptá, kdo tě má rád, řekni, že já, a nebudeš lhát, k narozeninám ti šeptám z lásky, Pepíčku, k tvým 65 letům zdraví a štěstí, ať se daří. U mě máš oporu v každý době, jsem s tebou šťastná, protože mám tebe, tvoje partnerka Květuška.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

0: Na Blaníku dohrává Bobr a Motýl a teď je před námi Eva Farná. Mám boky jako skříň, napsala Pavla z Děčína. Milá maminko, přeju ti vše nejlepší k dnešnímu svátku, mám tě moc ráda a děkuji za všechno, co jsi pro mě kdy udělala. Hlavně hodně zdraví a štěstí, nezapomeň, že jsem tu s tebou, tvá Pavlínka.
1: Mám prostě

teď už pár přátel od Michala Davida, píše Natálie. Kamarádce Janičce dopíšel, posílám ke kulatinám přání všeho nejlepšího, mnoho úsměvů na tváři a pevné zdraví. Vše, co si přeješ, ať se ti splní, Jitka a Bára. Z Prahy napsal Tomáš, moji milí králíci, Bobku, Bobánku a pane císaři, chci vám takto říct, že vás mám strašně moc rád a příšerně vás miluju. Ať si hezky užijeme dovolenou, na kterou jsme právě vyrazili. Váš Bob. Z Dětenic píše Richard, milý Blaníčku, dnes máme párty v Dětenicích, slavíme narozeniny, zahraj prosím písničku pro naší partu srdečných kamarádů, kteří s námi tady slaví. Rádio Blaník je naše srdcovka, jste prostě super, my moc děkujeme. A Richard z Dětenic ještě jednou, milý Blaníčku, dnes slaví půlkulaté narozeniny naše sluníčko, moje milenka, manželka a láska Jana Hanušová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v životě přeje manžel Richard.

0: Na Blaníku dohrává Michal David a teď na vaše přání šenkýřka od Jardy Hypochondra píše Eva z obce Líně. Milý rádio Blaník, chtěla bych touto cestou popřát všechno nejlepší k narozeninám, třem oslavencům, mně, Evě, mému manželovi Karlovi a našemu bývalému sousedovi Frantovi. Eva slaví 34 let, Karel 43 let a Franta krásných 83 let. Přejeme si hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, smíchu a krásných společných chvil. A protože narozeniny se mají pořádně oslavit, moc bychom si přáli zahrát písničku od Jardy Hypochondra. Šenkýřka, tak jo?
1: Hezky česky, celé léto.
2: Radio Blaník.

0: postava.
1: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už Disturbit, píše Moni. Můj milovaný miláčku Martinku, jednou tvé přání bylo tuto píseň nechat zahrát pro tebe a přání se plní a já ti ho od srdíčka svého toto přání posílám na naší společné dovolené. Můj drahý, krásně, zaslouženě si odpočiň, nadechuj se zhluboka všeho, co zbožňuješ. Lesy, tvé výšlapy, ať ti dají novou sílu do dalších dnů tvého života. Děkuji za náš společný život, miluji tě navždy, tvá Moni.

Jste s rádiem Blaník a teď v písničkách na přání Jsi od Petra Reska. Napsala Radomíra ze Soběslavy. Zahrajte prosím paní Haně Jedličkové ze Soběslavy, která dnes slaví svůj svátek. Milá Hančulko, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, peněz a úspěchů ve všem, co děláš. Ať se ti splní všechna přání, moc tě milujeme. Radunka.

0: Na Blaníku dohrává Petr Rezek, za pět minut bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině, chystáme Krištof, pojď zpívat, tančit do rytmu, hrát, Miraj, život je pohoda, a koukám, že jste vybrali i Ivetu Bartošovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, a to celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou ke 20 až 15 stupňům. V údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou svítit slunce, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne. Na severozápadě se večer místy začnou objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou opět vysoko, budou se pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání pokračují, teď už jsou před námi nedvědi. A píše Monika Sturnová, milý Blaníčku, tuhle písničku máme jen sebe, chci nechat zahrát pro dvě úžasné osoby, Sabinku a Honzu, oni už budou vědět, moc vám to přeji, zůstaňte takový, jací jste, Sabi, jsem ráda, že jsme se poznali, mám tě ráda, za pár dní se konečně už uvidíme a konečně obě začneme žít. Navždy vaše Monča. Hana ze Slavětína píše, milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro skvělou babičku paní Hanku Krejčíkovou, která dnes slaví svůj svátek. Haničko, k dnešnímu svátku ti přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. Máme tě moc rádi. Ryška, Míša, Barunka, Hanča s Ríšou, Vašek s Lenkou a všichni z Drahenic. Marie z Rožmitálu pod Třemšínem napsala, písničku bychom chtěli zahrát pro Evu Vazanskou do Bubovic, která 31. července oslavila své 60. narozeniny. Evo, na svět koukej vesele, ať se co chce semele. Naše přání shrne věta, hodně štěstí, dlouhá léta. Přítel Jarda, Maruška, Vilda, Lucka, Martin, Olík, Izabela a Robina. Peter z Kostelce napsal, chtěli bychom nechat zahrát naší skvělé mamince a manželce Radce Horoščákové k jejím krásným narozeninám. Jsi skřet našeho vesmíru a máme tě moc a moc rádi. Manžel Peter, synové Peter a Matěj a dcera Miška. Taky tu máme přání od Ludmily z Čakové. Posíláme pozdrav z Čakové do Milotic pro švagrovou Evičku a brášku a ať si užívají krásný večer a ještě zdravíme všechny na Kamenné Boudě. A Radim napsal, chtěl bych poprosit o zahrání písničky pro fajn kamarády a kamarádky z naší grill bandy z Jiříkovic. Jsme banda, která skoro každou sobotu nějaké to maso, zeleninu či sýry ugriluje. Skvělý mok popije a k tomu poslouchá výbornou hudbu z vašeho rádia. Tak jako dnes. Děkujeme moc, banda z Jiříkovic. Tak hezký večer vám přejeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: sebe. Na rádiu Blaník teď na vaše přání Adam Ďurica, napsala Alena z Pardubic. Milé rádio, prosím, zahrajte Haničce. Haničko, všechno nejlepší k svátku, hodně lásky, štěstí a hlavně hodně zdraví. Chtěla bych ti poděkovat za vše, co pro mě děláš, tvoje mamka, Matýsek a Čačinek. Jarka z Rapotína píše, hezký večer, prosím o tuhle krásnou písničku k našemu letošnímu prvnímu stanování. Ať se Didy a Honzík nebojí a užijí si dnešní noc. Děkujeme a krásný víkend všem.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Adam Ďurica na Blaníku, teď už Pavel Bobek a písničku Můj rodný dům vybrala Jana z Liberce. Dobrý den, právě máme rodinnou oslavu a posloucháme Rádio Blaník, proto by všichni přítomní chtěli touto cestou popřát panu Miloslavu Buriánkovi k jeho 77. narozeninám mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody. Máme tě moc rádi a posíláme písničku přímo od srdce. Roman píše tatínkovi, dědečkovi Pepovi k jeho krásným 70. narozeninám přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, bohatou úrodu na zahradě a spoustu rybářských úlovků celá rodina Rutova, manželka, synové, snachy a vnoučata. Mirek píše, milá Haničko, k tvému svátku ti přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, domácí pohody, s prací to nepřeháněj, všeho s mírou, krásný večer na zahrádce, to napsal Míra. A toto přání přišlo z Bukova u Hořoviček. Milý Jaromíre, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu, prosím tě měj. Máme tě rádi, dobře to víš, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí manželka, synové Jirka a Michal, snacha Lenka a vnoučata Lenička, Adélka a Jiřík.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.

Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už Krištof hned teď. Píše Bambula z Perné. Milí Blaníku, prosím zahrajte pro mého manžela k našemu krásnému 33. výročí naší svatby. Drahý Zdendo, včera to bylo krásných 33 let, co jsme si řekli své ano. Je to, jako by to bylo včera, a tak nám přeji ještě spoustu krásných let. Největším darem jsou naše 3 děti, které nám dělají samou radost a jsme na ně náležitě pyšní.

Na Blaníku skupina Kryštof a teď už Jakub Smolík napsala Ivana z Hlohovic. Prosím o zahrání písničky od Jakuba Smolíka pro naší milovanou maminku Hanu Vidrnovou z Hlohovic k dnešnímu svátku. Posílám přání pro naší maminku, protože dneska svátek slaví. Posílám tu nejkrásnější květinku, i když už není mezi námi. Vzpomínáme s láskou dcera Ivana a manžel Jiří. Napsala taky Alena z Křepenice. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naší maminku a babičku paní Hanu Křížkovou z Křepenic. Usedlčan k jejímu dnešnímu svátku. Maminko, přejeme ti stále pevné zdraví, plno elánu a stálý úsměv. Zároveň děkujeme za tvoji starost, péči, obětavost, za tvoji hřejivou náruč a lásku. Máme tě moc rádi, s přáním všeho krásného, syn Martin a dcera Alena s vnučkou Klaudií. A máme tu přání taky od Moniky z Jihlavy. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro naší babičku, paní Janu Jahodovou, která dnes bohužel přesně před rokem nás opustila. Moc nám všem chybíš a neustále na tebe vzpomínáme. Kdo tě znal, ať s námi vzpomene. S láskou vnučka Monika, s pravnučkou Julinkou a celou velkou rodinou. Tak tady už je na rádiu Blaník Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát.

šťastný, že tě máme. Přeju ti, ať máš v životě vždycky důvod se smát a nikdy nezapomeneš, že táta bude vždy stát při tobě. Mám tě rád, všechno nejlepší, synku, táta Robert. Z Církvice u Kutné Hory napsal Martin: milé rádio Blaník, chtěli bychom prostřednictvím vašeho rádia popřát naší Pétě k narozeninám i svátku, která dnes slaví v Církvici u Kutné Hory. Přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a splnění všech přání. Ať máš kolem sebe vždy jen dobré lidi a každý den ti přináší radost a úsměv. Krásné narozeniny i svátek ti přejí manžel Martin, synové Míša a Máťa a celá tvá rodina, která s tebou právě teď sedí pod boudou. Lukáš z Brna píše: Klárko, tahle je pro tebe. Jen malá připomínka, že tě mám pořád strašně moc rád. Užij si to a samozřejmě si spolu dáme naší oblíbenou nachlazenou plzničku. Tak, na zdraví. No a Miráj poletí taky do Slaného, napsala Marta: milý Blaníčku, ráda bych poslala tuto písničku na letní tábor do Eše, všem táborníkům a hlavně do kuchyně, kde se ty nejlepší kuchařinky s naší Aničkou starají, aby měli všichni plná příška. Tak teď už na Blaníku Miráj.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Na Blaníku teď na vaše přání Věra Špinarová, napsala Jitka z Chlumce. Milý Blaníčku, zahrajte prosím tuto písničku pro Hanku Polej z Hrbovic, která slaví svátek a druhý den narozeniny. Dále pro Hanku Marešovou též z Hrbovic a Haničku Adamovou z Liboňová. Holky, pořádně to oslavte a doufám, že toto jednou vše pomine a vše se vysvětlí. Užijte si tento den, Jitka, Jirka a Alenka. Píše taky Jana ze Stupavy. Veri, přeji hlavně hodně zdravíčka, také toho štěstíčka, ať ti ještě dlouho svítí tvoje hvězdička, to ti přeje Jahu, dcera Jana, vnuk Max a soused Pavel. Děkuji ti za vše a vám za zahrání písničky. Jste super, my moc krát děkujeme.

0: Věra Špinarová na rádiu Blaník. Za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání za malou chvíli Činasky. A vybrali jste taky Ivetu Bartošovou, Kabáty a nebo skupinu Olympik. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: A teď už vedoucí od skupiny Činasky píše Božena ze Šlapanova. Milý Blaníčku, dneska nám začíná dovolená. Sešli jsme se v krásných Orlických horách, v krásném Pěčíně, pět růží a jeden kocour. Tak bych mu chtěla touto cestou nechat zahrát písničku Vedoucí, ať si to všichni pěkně užijeme. Za všechny, babička. Ah!

Činasky na blaníku, teď už 3 oříšky od Ivety Bartošové, píše Milan. Milá Haničko, přeji ti k dnešnímu svátku vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví, tvůj manžel, už vesničan Milan. Miluji tě, lásko moje. Teď tady máme rukou psaný dopis od pana Dominika Vavrocha. To písmo je velmi zajímavé, ale bohužel, aspoň teda pro mě, nemoc dobře čitelné, tak se omlouvám, pokud to bude s menšími nepřesnostmi. Pan Dominik píše, prosím vás o zahrání písničky se vzkazem Eliško, přejeme ti s tetou Monikou všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Máš 9 let, jsi už velká princezna, ať se ti splní vše, co si přeješ, ať jsi stále usměvavá a šťastná, přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka, užívej si prázdniny a no tak tady je to k nepřečtení, prázdniny s Nikolkou a Páťou, mám vás moc rád a posílám ti velkou pusu. Všechno nejlepší ti přeje strejda Dominik s tetou Monikou, zdravím také Nikolku, Páťu, holky, nezlobte, myslím na vás, posílám pusu, lásko, tebe miluji a děkuji za krásnou návštěvu. Líbám tě, bublinko moje, váš strejda Dominik Vavroch a tvůj manžel, lásko. Tak tady je na blaníku Iveta Bartošová. Mar-

Takhle krásně vám na Blaníku zpívala Iveta Bartošová. Teď už je před námi šaman od kabátů, píše Pavel z Vysokého Chlumce. Mílovi Hejdovi z Kobily k jeho 50. narozeninám přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spoustu dalších krásných let. Segra Eva, švagr Pavel s rodinou a celá banda z Vysokého Chlumce u Sedlčan. Mnoho dalších přání a vzkazů tady máme, napsal taky Peťas. Dobrý večer, jsme v kempu Prima Koloděje s tetou Janou, současně kamarádkou, mamčou, ségrou a dneska má narozeniny. Prosím, zahrajte jí něco cool z Blaníku. Díky, Peťas, milá Jano, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Pan Jan z Jiříkova napsal, milý Blaníčku, zahraj nám song pro všechny účastníky dnešní Amosovské narozeninové Garden Party 1850 v Jiříkově jako poděkování a aby se nám dobře slavilo dál. Ještě nekončíme, jedeme pecky všem akreditovaným dnešní party, hlavně oslavencům i všem hankám přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, pozitivní náladu a splnění alespoň některých přání a snů, ať se nám všem zítra dobře vstává. Za organizační výbor Amos a Amos dospělý junior. Z Vinařic napsala Lídie, ahoj Iveto, Vašku a Pavle, objednala jsem pro nás pro všechny naše oblíbené kabáty, ať se to setkání vydaří a doplne jich, to přeje vaše Lidka. Z Vinařic napsal taky Pavel, milý Blaníčku, zahraj nám písničku pro potěšení z opětovného setkání s Ivetou a Vaškem Lahodovými. Doufáme, že zapaříme jako za mlada. To si přejí Pavel a Lídie Růžičkovi. Z Krnova své přání poslala Petra, písničku věnujeme pro Stanislava Masteru nebo Mašteru k 60. narozeninám od přítelkyně Šárky a celé rodiny. Přejeme všechno nejlepší a ještě 100 let k tomu. Máme tě rádi. A ještě tu máme přání od Aleny. Aleškovi ke krásným 18. narozeninám přeje vše nejlepší maminka, tatínek, bratr Jára, děda Pavel a náš pejsek Buddy. Přejeme mu, aby se mu splnili všechny jeho sny a přání, co si kdy přál. Jste dál s Rádiem Blaník, tady jsou kabáti. Poslouchá.

Na Blaníku dál hrajeme písničky, které se vám líbí, a teď už skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Píše Lenka z Oskřešan: tatínku Romane, k dnešním 46. narozeninám přejeme hodně zdraví a hlavně životní pohody, děti Kristy a Vojta. Z Benešova své přání poslal David: chtěl bych nechat zahrát pro Janu Derflerovou krásné 33. narozeniny, můj miláčku. Přeji ti moře lásky, zdraví a štěstí, protože 33 je magické číslo a Kristova léta. Věřím, že ten nejkrásnější životní příběh píšeme právě teď spolu. Děkuji, že jsi součástí mého života, miluji tě a hlavně už se vrať domů s Amálkou, prosím. To ti přejí David, Amálka, Jana a děda Klemen. A Stachova napsal: manžel Peter, ahoj Blaníčku, zahrajte mé milované manželce za vše, co se mnou sdílí. Moc tě miluji, Pátě Urban Cekovej, tvůj manžel Petr. Za

Na Blaníku dohrává skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a teď už na vaše přání Olympik, Dej mi víc své lásky, písničku vybrala Lucie z Bíliny. Tato píseň je věnována našemu dědečkovi Václavovi k 74. narozeninám. Všechno nejlepší ti přeje celá rodina, máme tě moc rádi.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi skupina Holky a písnička pro mámu napsala Hanka z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát písničku pro paní Hanku Dalihodovou z Bystřice, která dnes slaví svůj svátek. Drahá naše babičko, přejeme ti k svátku vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a moc radosti z vnučky Sofinky. To ti přejí a posílají dcera Hanka s manželem Sergejem, vnučka Sofinka, která posílá babičce pusinku a manžel Vašek. Z Bahínka napsal Pavel, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro paní Hanu Wernerovou k jejímu dnešnímu svátku. Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví a božího požehnání. Máme tě moc rádi, tvoje děti Ilonka s Pavlem. A ještě tu máme přání od pana Pavla z Plesné u Chebu. Naší mamince, babičce a prababičce Alence přejeme k jejím narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. Přejeme celá rodina, máme tě moc rádi. My z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme paní Alence všechno nejlepší.

Na rádiu Blaník skupina Holky a teď už na vaše přání Marek Ztracený a naše cesty napsali Jan, Radek a Naďa z Oskřešan. Milí Blaníčku, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky pro našeho Jarouška k jeho 17. narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se mu daří a své narozeniny si krásně užije. S pozdravem taťka, mamka a brácha Jan. Dál tady máme přání od Tomáše z Plzně. Teresko, krásná výlo, ke 23. narozeninám ti přeje vše nejlepší tvůj Megínek. A ještě Alena z Pardubic. Dobrý den, prosím o zahrání písničky synovi k 15. narozeninám. Začíná mu nová etapa života. Celá rodina mu přejeme všechno nejlepší. Hodně zdravíčka a štěstíčka a ať se mu daří ve škole a po všech stránkách. Teď ho čeká náročný rok a že ho máme všichni moc rádi. A ať se mu splní, co si přeje, mamka, taťka, Týna, babička, děda, teta a Náťa.

0: Na Blaníku dohrávají Naše cesty od Marka Ztraceného a teď už je před námi Jarek Nohavica se skupinou Čechomor, napsal Luboš z Prahy. Dobrý den, chci vás požádat o zahrání písničky pro Hanku ze Spořilova, Milá Hani. Doufám, že jsi užila dnešní sváteční den a dny ostatní, ať jsou plné dobré nálady. Ať máš dost času na vše, co ti dělá radost a v neposlední řadě, ať máš stále tak krásný úsměv, protože úsměv to je to jediné, na čem někdy záleží. To ti přeje Luboš. A to je dnešní poslední písnička na přání, takže Kometa na Blaníku, pěkný večer.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ze nízka. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná, na severozápadě Čech budou kránu postupně přibývat mraky. Nejnižší noční teploty klesnou ke 20 až 15 stupňům, v údolích a na horách mohou teploty spadnout i pod 10 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, pak ale bude přibývat oblačnost a místy se zatáhne. Večer se začnou hlavně na severozápadě místy objevovat přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 stupňů na severozápadě do 37 stupňů na jihovýchodě. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Leginský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno, polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.
0: Písničky z lásky na rádi.

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
0: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: počasí. Rádio
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno, polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 16. srpna a svátek má Jáchym. Narozeniny dnes oslaví například český podnikatel, politik, šlechtic a hlava rodu Lobkoviců Jaroslav Lobkovic, jemu 84 let. Dále písničkář a scénárista Ondra Ládek, kterého známe pod jménem Xindl X. Tomu je 47 a narozeniny má také modelka Česká mis z roku 2006 Renata Langmanová a je dnes čerstvých 40 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno, polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

svátek má Jáchym a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. V 8:30 ráno začne v Kolíně Mezinárodní festival běhu a maratonu Labe. Výtěžek ze startovného půjde středisku Volno, které pečuje o děti s autismem. Slavnosti královna Vltavy a na nebevzetí Panny Marie na Rovínku na Slapech připomínají významný církevní svátek. Vodní procesí začne v 10 u Modré loděnice ve Sladovařské zátoce a lodě pak odplují ke kapli. V Plzni pokračuje festival Sportmánie. Děti, mládež i dospělí si tu vyzkouší zdarma různé sporty, představí je na 100 klubů. Do Jáchymova se odpoledne můžete vydat na slavnosti města. Nechybí piknik, modní přehlídka, soutěž o nejkrásnější klobouk ani ve 3 odpoledne slavnostní otevření stezky Marie Curie Sklodovské. Velkou slávu chystají na 12:30 v Chotěboři. Po rekonstrukci za 10 milionů korun se tam otevře letní sportovní areál. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 16. srpna.

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz. Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.